0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Jedu vlakem Českých drah. Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
3: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Náplně hned.
0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé si ode dneška mohou objednávat 3měsíční státní dluhopisy republiky. Objednávky bude možné podávat až do 4. října elektronicky nebo na pobočkách ČSOB. Jeden zájemce může nakoupit dluhopisy maximálně za 3 miliony korun. Samotná emise se uskuteční 15. října. Lesní požáry v Evropě odhalují nebezpečné pozůstatky obou světových válek. Vysoké teploty a oheň odkrývají staré bomby, granáty a miny, některé z nich dokonce explodovaly. Výbuchy hlásily například Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko. Starou munici kvůli letošnímu suchu odhalují také výrazně klesající hladiny evropských řek. Na jihu afrického státu Kenya uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Zvířata trpí částečným ochrnutím a mají problémy se postavit. Příčina zatím není jasná, původně se mluvilo o otravě kyanidem, část odborníků ale tuto možnost odmítá. Ochránci přírody se obávají, že skutečný počet uhynulých slonů může být ještě vyšší. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Prostějovská radnice nechá namontovat 4 nové kamery v areálu secesního národního domu. V centru města sledovat budou především jeho zahrádku, vstupy a vjezdy. Město za pořízení a instalaci kamer zaplatí 160 000 korun. Kamerový systém má zvýšit bezpečnost areálu a snížit riziko vandalismu nebo jiného poškození památkově chráněného objektu. No a na Moravě a ve Slezsku bude většinou slunečno. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Během dne přechodně přibudou na obloze mraky a má být až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. V Beskydech a Jeseníkách bude.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Začíná snídaně šampionů, dobré pondělní ráno, s vámi Michal a David, ahoj.
10: Ahoj, krásné ráno.
9: Až do čtvrtku to tady bude taková sausage party. Jasmin není, dorazí až v pátek, takhle před víkendem. Nicméně, co taky začíná, je poslední celý týden prázdnin a říkám si, že možná na čase přemýšlet, kam děti hodili batoh, to bude zapomenutých svačin.
10: Hele, my jsme se včera byli projít a už začínalo padat listí. Trošku taky se ochladilo, jsme si asi všichni všimli a říkal jsem si, to je přesně ten pocit, co mi vrátil, jako když jsme na Gimplu poslední týden očekávali příchod školního roku.
9: Přesně, když už víš, že to končí a že musíš jít. No nic, pojďme se spolu po víkendu rozkoukat a trochu se hnedka nabít muzikou. Pitbull, Christina Aguilera, hezké ráno.
5: Hit Radio Orion. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: hity Justin Timberlake. 10 minut po 6. Hezký ránko. Hezký podzimní ránko. Nevíme teda, jak to teďka vypadá u vás, ale David, já když jsem ráno jel, tak mi auto ukazovalo asi 10 stupňů a zapnul jsem si výhřev sedačky.
1: A k tomu úplná tma.
0: A ono, za mě, když si zapneš ten výhřev sedačky, tak to znamená, že už jako blbý teda, jo. Ale ono, my jsme teda chtěli zimu, chtěli jsme déšť, tak jsme ho dostali, takže teďka já si nemůžu stěžovat, i když bych jako rád. Ale rozhodně moc asi nebaví předpověď vás, kdo si státe třeba svatbu. Protože koukal jsem o víkendu v sobotu, já teda jedu na svatbu.
1: Já taky.
0: Ty taky. A v pátek má být ještě relativně hezky, ale
1: v pátek má být až 30 stupňů.
0: Má být pěkně. A v sobotu přijde studená fronta. Jak se na to těšíš, Davide?
1: No tak, není to festival Rock for People, kam přijede 100 000 lidí, je to prostě svatba pro 80. Jasně. A nějak to budeme muset zvládnout.
0: Ale nebo to můžete třeba vymyslet jako teďka hiphopkem, že jo? Že můžete v pátek oznámit, že hele, my to asi teda nakonec neuděláme,

0: Protože to potvrdilo málo lidí.
1: No nevím, my jsme to tady uhráli na málo prodaných stupenek.
0: To je fakt. No tak budeme si přát, vy kdo chystáte na sobotu veselku, ať to počasí se umoudří a ať je hezky. No a hezky bude i tady u nás v playlistu Michal Schulte a Rehab Waterfall, 6 hodin 11 minut, dneska ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, 6:45, hezké pondělní ránko. Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu, co to by, Davide?
1: No, minimálně 10krát určitě.
0: A povedlo se?
1: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme
0: to. Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
1: Přesně tak, si udělat radost.
0: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Jo? Pak těm přijde, že to musí mít takovou jako nadstavbu ještě, abys pak poslal té tchyni fotku, jaký krásný placičky si z toho udělal, aby byl důkaz, že jsi to teda nevyhodil. Jo?
1: To může se zdát, že cuketa je populární až v posledních letech, ale já jsem se na internetu dohledal, že už ji konzumujeme v různých podáních už zhruba 10 000 let. Takže to není žádná novinka posledních roků.
0: Mně to přijde, že to je novinka, že se prostě s tím tady všichni zbláznili. Ono, takhle, asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik. Tak dobrou chuť vám, kdo, komu někdo podstrčil spoustu cuket.
1: Kdo třeba zrovna cuketu snídá.
0: To se dá snídat.
1: Já doufám, že ne.
0: Dovolená na Hitrádiu za malou chvíli, taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
5: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
8: Jízda na traktoru, opékání v pekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
9: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
15: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
23: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte neprůjezdnou silnici. V Ostravě Mariánských horách je uzavřený úsek silnice Novoveská. Opravuje se tam kruhový objezd.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 6 dekádách končí jedna z nejdéle aktivních britských kapel The Hollies. Důvodem jsou zdravotní problémy kytaristy Tonyho Hickse, kvůli kterým se rozhodl skončit i bubeník Bobby Elliott. Kapela se proslavila hlavně v 60. a 70. letech. Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit. O návratu EET ví téměř 9 z 10 podnikatelů. Připravenou pokladnu má ale jen zhruba třetina. Největší obavy mají z další administrativy a nákladů na technologie. Erling Haaland vstoupil do nové sezony s pořádnou změnou vzhledu. Útočník Manchester City se zbavil svých typických dlouhých blond vlasů a nechal se ostříhat na krátko. Novým sestřihem okamžitě rozpoutal bouřlivé reakce fanoušků na sociálních sítích.
0: Víš, co je vtipný, že podle mě lidi, kteří fotbal nesledují a vůbec tomu nerozumí, třeba jako já, to postřehli a že si všimli toho, že změnil účast, protože on měl vlastně takový ty blondětý, dlouhý vlasy a teďka je skoro na Ježka.
2: Je to tak. Vy vlastně nevíte ani za koho hrál, jaký je národnosti, kolik mu je, jaký hraje post, ale víte, že má nový vlasy.
0: Neběhá v modrém dresu?
2: No, bledě modrém.
0: No, že jo, to je ono, no, tak to mi stačí. Pojďme na muziku ATC Around the World 6:31 na Hit Radio. Hezké pondělní ránko.

0: pondělní ráno, ta nejlepší muzika, Temper City, chvíli po půl sedmé, hezké ráno. Máme tady zajímavou statistiku, co jsme tady s Davidem našli, že průměrný Čech prý ročně odloží do prasátka. Hádejte kolik, necháme vás zahrát, kolik průměrný Čech našetří.
1: Já typovat nebudu, protože to vím.
0: Ano. Je to 43 tisíc korun. Každý rok si na důchod našetříme 43 tisíc.
1: Teď jestli je to hodně nebo málo. To ať si řekne každý sám.
0: Jasně, no. Já si říkám, že občas jako začnu šetřit, ale samozřejmě existují nějaké slabosti, které třeba ani neovlivníš, to tak to ti do toho vleze bouchla pračka. Servis auta, jo.
1: Víkend.
0: Víkend, jo. A těch 43 tisíce pryč, jo. Hmm.
1: Hele, kdyby chtěl někdo začít šetřit, už třeba dneska, tak těch 43 tisíc korun, které v průměru vychází na každého z nás, je to 118 korun denně. Takže už dneska můžete začít postupně odkládat 118 korun každý den.
0: Takže kdybych začal dneska šetřit, tak za 30 let, pokud se toho dožiju, bych měl na určitě plus milion. To je motivace.
1: Před důchodem by si mohl koupit třeba menší garzoněru někde kousek od Prahy.
0: Spíš někde dál od Prahy. DJ Antoine, The Beach Shakers, Mašery na Hit Radio za malou chvíli, také Huntrix Golden a aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
4: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
3: Tak setři a šetři.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Brain Market. Míříš na vrchol hory? Nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
13: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.

0: Více na scoutská.cz.
1: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
2: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska jste nás informovali o neprůjezdné silnici. V Ostravě Svinově v ulici Bílovecká pokládají nový asfaltový povrch.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Huntrix Golden, tohle je pondělní hit rádio Snídaně šampionu, s vámi Michal a David, dobré ránko. Výbava na lezení po feratách stojí Majland, někomu ale stačí obléct to, v čem chodí ven s košem. Možná jste to o víkendu na internetu potkali, videoborce, co šel lézt po slovenských feratách v gumových kroksech.
1: Bohužel nebyl první ani poslední.
0: Takhle, ale co bylo vtipný, jo? Jestli jste to viděli, tak helmu měl, sledák taky, vlastně veškerou výbavu, ale jenom ta obuv trošku naprovala, jo. Ale říkám si vlastně, problém kde, jo, když borci v Himalájích v tom chodí po horách normálně, takže Tatry jsou oproti tomu jenom takový vlastně jako kopečky, jo.
1: Já jsem doteď v šoku, že to někdo vymyslel, že nějaký designer tady s tím modelem přišel, a ještě víc jsem v šoku, že to někdo na světě někdy koupil.
0: Počkej, já jsem se tě chtěl zeptat, nebo vás, kdo nás posloucháte, co vy a Crocsy? Tak názor Davida známe, takže teďka se nám, nebo nám to by povedlo rozdělit naše posluchače na dvě poloviny. Někdo Crocsy miluje, někdo je nesnáší, já s nima problém nemám.
1: Jako vzhledově s nima nemáš problém?
0: No vzhledově s nima trošku problém mám, ale myslím jako komfortně, že vlastně jako...
1: Tak ono pohodlný jsou, no, o tom jasně. Nic jako.
0: No ale musíš v tom jít s tím košem jako pod mě.
1: Jo.
0: Aby tě nikdo neviděl.
1: A určitě ne na hory na feratu.
0: No dobře, pojďme zpátky k těm feratám, jo. Takhle, jestli si ten borec na těch kroksech zapnul, jak se tomu říká, uzávěrka diferenciálu, nastavil sportovní režim, prostě si dal ten pásek na patu, tak to je v klidu, ne? No. Jelen, Magdalena 652, tohle hit rádio, hezké ránko.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: skautská.cz.
1: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda, odbory a zaměstnavatelé dnes budou jednat o zvýšení minimální mzdy. Podle návrhu by od ledna mohla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Tripartita bude řešit také její výši pro přes příští rok. Následovat bude jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Automobilový průmysl podle šéfa Volkswagenu prochází obří krizí. Německý koncern se proto chystá na rozsáhlou restrukturalizaci, aby si udržel konkurenceschopnost. Volkswagen, pod který patří i Škoda Auto, trápí vysoké náklady a nadbytečné výrobní kapacity, čelí také sílící konkurenci z Číny a dopadům amerických cel. Na českých silnicích zemřelo během tohoto víkendu minimálně 7 lidí. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů letošního roku. Před 2 týdny i na přelomu července a srpna zemřelo během víkendu při nehodách 8 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku otevřely parkoviště se 100 místy, které vybudovali za více než 5 milionů korun. Plocha o rozloze přes 2000 metrů čtverečních dříve sloužila k ukládání dřeva a dalšího materiálu. Nové parkoviště je první odstavnou plochou ve směru z Ludvíkova, kterou řidiči vidí. Je otevřené každý den od 8 do 18 hodin. No a na Moravě a ve Slezsku bude většinou slunečno. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Během dne přechodně přibudou na obloze mraky a má být až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Ve Skydech a Jeseníkách bude kolem 16.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dvě minuty po 7:00 ladíte pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Ahoj Dave.
5: Ahoj, dobré ráno.
4: Ahoj Jasmin. Ahoj Jasmin. Jasmin se s náma nebaví.
5: Co měli přijít, nepřišli.
4: Nepřišli, až v pátek dorazí, no takže je to tady pánská jízda. Nicméně jsme moc rádi, že tady jste vy, že jste přišli. Písničky nachystaný, Mark Embr, Belong Together, tím startuje další hodina.
0: Hit Radio Orion.

0: Tajný tempa, Erik Tanner, Hit Radio v 7.07. Dobré ráno. Češi a Slováci mají společnou superschopnost radši riskovat život, než zaplatit za odvoz.
1: Prostě chceme ušetřit.
0: Tohle máme společný. Proč se o tom bavíme? V Bratislavě natočili borce, co vezl na elektrokolobyšce obří lednici. Prýž se mu nechtělo platit za stěhováky, že na ty 2 kilometry se to dá v pohodě převíst. Což mi přijde jako geniální. Tak bychom se chtěli zeptat vás, potažmo tebe, Davide, jestli se ti někdy stalo něco podobného, že jsi chtěl ušetřit a nedopadlo to úplně dobře.
1: Je to tak úplně dávno, co jsem si koupil televizi. A asi si umíte představit, že dneska už je taky ty obrovský obrazovky a o to větší je na tom krabice, že jo? Tak jsem si říkal, než platit 100 za dovoz, tak si tam do toho boxu pro tu televizi zajedu, že jo? No tak byla to taková ta obrovská kysna, jak ji držíš takhle úplně s rozpaženýma rukama.
0: Jako když jsi přibitej na kříži.
1: Nebo jako když děti ukazují, jak moc jsou velký.
0: Jasně,
1: jo?
0: Rozumím.
1: Nebo jako když rybáři ukazují, jak velká je ryba třeba. Takže přes celé město jsem to táhnul, nejdřív z obchodu na zastávku, potom tramvají asi 20 minut a potom ještě od zastávky domů. No proklínal jsem se, jak ale 100 jsem ušetřil.
0: Jak dlouho tě bolely ruce potom?
1: Úplně sedřený od toho kartonu.
0: Mě to připomnělo, já jsem jednou takhle viděl borce před elektrem, co se tam snažil do svého sportáku narvat právě obří televizi, tak na to tak koukám a říkám si... To se tam nevejde.
1: Ne.
0: Takhle já jsem odjel, jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že se tam opravdu nevešlo, jo. Taky mi to připomíná, já jsem jednou takhle chtěl odvíct pračku, snažil jsem se to do toho auta nacpat, všem možně, nešlo to, jo, nevyšlo to. Tak by nás zajímalo, co nejabsurdnějšího a v čem jste se kdy pokusili převíst, jenom abyste nemuseli platit odvoz.
1: Dejte vědět.
0: WhatsApp 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Případně nám to sem pingněte jako SMSku.
1: A taky napište, kolik jste ušetřili.
0: To je fakt. Alan Walker, hezké ráno.

0: Radleton, Blood Runnin, 7:45, hezké ráno z Itrádia. Kdo šetří, má za tři. Borec v Bratislavě vezl lednici na elektrokubelečce, k elektrokoloběžce, aby ušetřil za dopravu. No a tak ptali jsme se, co vy, co nejdivnějšího a jak jste převezli, abyste prostě nemuseli platit za odvoz. Tak píše třeba Veronika. Dobré ráno, my jsme chtěli ušetřit za přepravu vchodových dveří. Ve finále ruplo zadní sklo u auta, takže jsme byli ještě v mínusu. Hezké pondělí, Veronika. Další zpráva. Čau kluci, to je skvělý téma, zrovna si jedu s osobním autem pro kačírek k baráku. Naštěstí už jsem se po letech poučil a mám za autem poslední dobou přívěs, ale máte pravdu, jsem přesně ten typ, který to prostě chce zkusit sám. A až moje žena uslyší, že mluvíte o kačírku, tak určitě bude vědět, že to jsem já, tak ji zdravím do práce. Slíbí, že přidal, že teda jako už má ten přívěs, jo, protože je mi jasný, že dřív to cpalo má do kufru.
1: Teď už má zkušenost.
0: Další zpráva. Ahoj, no nám se to vešlo, ale představte si 14 dní fungl nový auto, u první úplně nový. A chlapa nenapadlo nic lepšího, než do něho nacpat dárek pro tatínka. V srpnu s náma asi 40 km jelo v kufru živý prase. Měla jsem chuť být vdovou, naštěstí se nám ten puch asi po měsíci podařilo z auta dostat. Nápad roku. Další zpráva od Jakuba. Na horském kole jsem odvezl dvě houpací křesla, byly zadarmo a máme doteď. Mějte se, Jakub. A to mě zajímá, jestli teda jako bez ty dvě křesla najednou, nebo jak to jako vypadalo?
1: Kde to cokoliv bylo? Převážet na kole je vždycky komplikovaný.
0: Tak ono, když si vzpomeneme, když jsme se vozili navzájem na štengli, tak i tak bylo problém jako udržet rovnováhu, ale dvě křesla. Vy jste divočáci.
1: Klobouk dolů.
0: Klobouk, že? Za chvíli další hity, činasky, stejně jako já, taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Slyšíte ty zvuky?
8: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
7: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
8: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
7: A vstup je zdarma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
12: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
13: McDonald's vás zve na hypodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Na Zlínsku za Slušovicemi směrem na Lípu se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově.
17: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
18: Hit Radio Orion.

0: Karmach, Just Be Good To Me, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.29. Posloucháte Snídaní šampionů. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív Davidu, ranní update.
1: Ranní update.
2: Příběh velryby Timmy dál vyvolává v Německu silné emoce. Pracovníci Mořského muzea dokonce čelí výhruškám kvůli tomu, že původně doporučili nechat zesláblou velrybu uhynout. Někteří zaměstnanci si kvůli obavám nechali dokonce utajnit své osobní údaje. Mikrotransakce ve videohrách mohou být pro mladé hráče rizikové. Podle nové studie pouhých 10% platících teenagerů vytvoří přes 60% všech útratách ve hrách. U těch, kteří utrácejí nejvíc, vědci častěji zaznamenali také problémy spojené s hraním a hazardem. Otec nechal unaveného 7letého syna samotného na hoře Fuji a pokračoval ve výstupu. Chlapce ve výšce téměř 2500 metrů později našli pracovníci horské chaty. Dítěti se nic nestalo a otec následně přiznal, že udělal špatné rozhodnutí.
0: Já se omlouvám, že se tomu směju, ale jako otec se do toho dovedu trochu vžít, jo. Co představ, jo. Takže ty půl roku otravuješ s tím, že chceš vylézt na Fuji a najednou se ti nechce, jo. No tak si tady zůstaň, vyzvednu tě až půjdu dolů, no.
3: A nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo, vy si tady můžete taky vyzvednout parádní výhru. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Abrakadabra, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.34.
1: Rychlá pětka.
0: A je tady rychlá pětka Smarp. Máme pro vás voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Marp je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A o voucher si zahraje Pepa. Pepo, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, hezké ráno. Ty jsi napsala, že bys chtěl soutěžit, že potřebuješ nakrmit tu tvoji hladovou šelmu. Kdo je hladová šelma?
2: Labrador.
0: Labrador, jak se
2: jmenuje? Fenka Labradora, Amy.
0: Fenka Amy. No tak Fenka Amy si možná pochutná, pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Pepo, jak se jmenuje postava z Večerníčku, která bydlí v mechu a kapradí s křemílkem?
2: Bochomurka.
0: Jo.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaký vitamin získává člověk ze slunce?
2: D.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Která země je domovem klokanů a koal?
2: Austrálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Z jaké rostliny se vyrábí popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano, a poslední pátá otázka. Bude příští týden září, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že bude, no.
0: No ano! Pepo, neuvěřitelný. Amy bude mít radost, vyhráváš voucher na 4000 korun na e-shop krmivapuchalka.cz na nákup krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Moc krát, děkuji.
0: Není zač. Tak Pepo, zvládni cestu, slyším, že někam frčíš, a zvládni pondělek a zase někde na Hit Rádiu se budeme těšit.
2: Jo, děkuji.
0: Měj se, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Hoobastank The Reason v 7.39. Největší droga lidstva má dnes narozeniny. Dnes, prosím pěkně, slaví chipsy 173 let. Víte ale, jak vůbec takový chipsy vznikly a že to bylo čistě ze zášti kuchaře? Tak to probereme za chvíli, samozřejmě přihodíme i další hity. Těšit se můžete na tohle Linkin Park, taky Olga Lunová a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. BrainMarket.cz. Myslíme zdravě.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. Stávající permanentkáři, nezapomeňte. Vaše místo je rezervované jenom do pondělí 24. srpna do půlnoci. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Kolabová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty z Moravy a Slezska, hlásíte uzavírku. Na Frýdecko-Místecku v Třinci v Lidické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodů prací na silnici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitradio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno na pondělní ráno. Olga Lovudová, Optimista, 7.49. Kdy naposledy jste měli chipsy, co? Dneska je totiž důvod si jedny večer otevřít. Slaví totiž narozky 173 let. To by nebylo ale asi tak zajímavý, jako to, jak vlastně vznikly, a to čistě ze zášti kuchaře vůči otravnému hostovi. Jo. On totiž kuchař jednomu zákazníkovi nakrájel brambory na tenoučký plátky, který osmažil na oleji a osolil, a pak čekal, jak si vytočený host přijde stěžovat. Jenže on ho místo toho přišel pochválit. A ejhle, bramburkový zlo bylo na světě. Já si teda osobně myslím, že opravdu bramburky spadají do těch nejvíc návykových látek na světě.
1: Souhlas, dáš si jednu a seš v tom prostě.
0: No, dáš si jednu a sežereš celý pytlik prostě, jo. Takhle jednoduchý to je.
1: Takhle, já osobně obdivuju lidi, kteří dokážou třeba po 5 minutách konzumování chipsů ten balíček zabalit a dát ho zpátky do špajzu. A pozor, za 5 minut se k němu zase nevrátit. Jo?
0: Počkej, po 5 minutách, jo. Ten pytlik je pryč třeba za 2 minuty. No, když se snažíš, když se snažíš. Jaký máte nejradši chipsy, co? Slaný, asi klasika.
1: Slaný, já radši paprikový.
0: Paprikový, jasně. Octový, horčicový, ty jsou taky perfektní. A ono to pak z toho pak štipká, když si dáš ty octový, strašně z toho štipká pusa, ale.
1: A nebo hele, chili a limetka.
0: To existuje?
1: To jsi nikdy neměl.
0: Ne.
1: Nechci jmenovat tu značku, ale tak to, já si myslím, že je legendární příběh.
0: No, k těm značkám ještě samozřejmě nemůžeme jmenovat, ale myslím si, že je taky důležité, jakou značku zvolíš, protože když koupíš takový ty obyč, tak to není takový ten jako kulinářský zážitek, jako když koupíš nějaký jako prémiový
1: chipsy. Takový ty v té tubě třeba.
0: Třeba ty v té tubě, no jasně.
1: Že to už jsou jiný cenovky zase.
0: Takže dneska chipsy slaví, tak až se jedny otevřete, tak můžete lupínkům pogratulovat. Všem těm třem, který v tom nafouknutém sáčku najdete. Nico Santos, Ray of Light, 7.51, taky Ale Farben a Junotas, to všechno stihneme do 8 a potom tady Dave přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy nabízenými na sociálních sítích. Podvodníci často vyberou od zájemců zálohu, následně přestanou komunikovat a svůj profil smažou. Využívají přitom i falešná potvrzení rezervací, která vypadají jako zprávy od známých rezervačních portálů. Lidé by si proto měli ověřit, zda má prodejce potřebnou koncesi a pojištění. Do Česka se v novém týdnu vrátí letní teploty. Odpoledne bude většinou kolem 25 stupňů, ve čtvrtek a v pátek může být na Moravě až 32. Rána ale zůstanou poměrně chladná a teploty mohou klesat jen k 5 stupňům. Na víkend potom dorazí studená fronta s bouřkami, přeháňkami a mírným ochlazením. Somalští piráti se po letech znovu vracejí na scénu, lákají je především nákladní lodě a tankery převážející drahou ropu a plyn. Jen během posledních týdnů unesli například nákladní loď se zbraněmi a tanker s ropou. Únosy jim mohou přinést miliony dolarů na výkupném za lodě, posádky i jejich náklad. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Prostějovská radnice nechá namontovat 4 nové kamery v areálu secesního národního domu v centru města. Sledovat budou především jeho zahrádku, vstupy a vjezdy. Město za pořízení a instalaci kamer zaplatí 160 tisíc korun. Kamerový systém má zvýšit bezpečnost areálu a snížit riziko vandalismu nebo jiného poškození památkově chráněného objektu. No a na Moravě a ve Slezsku bude většinou slunečno. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Během dne přechodně přibudou na obloze mraky a má být až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Ve Skydech a Jeseníkách bude kolem 6.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
4: Startuje třetí hodina pondělní snídaně, s vámi Michal Knejb, David Jošt, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
4: Jasmin má volno, společně tady budeme v pátek, tak to tady nějak s vámi zvládneme my dva. No a posíláme další parádní hity, Jason Mraz, taky David Guetta a Sia, to vás zabaví právě teď.
0: Hit Radio Orion.

0: Jason Mraz. Have it all, 8 hodin 9 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Asi se shodneme na tom, že všechny kufry světa vypadají na letišním pásu v jednu ráno naprosto stejně. Jo. Situace, přiletíme z Dovči, popadneme z pásu svůj kufr, doma ho otevřeme a uvnitř je cizí pyžamo a dvoje obří trenky. Možná se tomu smějete, protože jste to nezažili, ale teď s koncem prázdnin se tohle děje na letištích víc než obvykle a možná je to i váš případ, že jste si domů donesli úplně cizí kufr. Co ty, Davide, něco takového u tebe?
1: Když vzpomínám, tak asi nikdy nic, mně se nikdy nic se zavazadlem nestalo.
0: Ale letěl jsi někdy někam?
1: Takhle, to by s tím mohlo souviset.
0: To je vlastně možná jako jasně. Mně se to teda nestalo, mi jenom jedna nejmenovaná francouzská aerolinka kufr ztratila. Mm-hmm. Ale co jsem tak slyšel, tak ztratit kufr u žabožroutu není nic neobvyklýho teda. No, že to je takový standard. Nicméně, pojďme zpátky k těm kufrům, když se vyzvedáváme na tom páse, tak jak spolehlivě poznat kufr v záplavě ostatních kufrů na páse, protože oni ty kufry vypadají dost podobně.
1: Ještě o to víc, když jsou zabalený do takový té folie, že to už člověk vůbec neví.
0: Ty se balíš do folie? Jsem se myslel, no. A teďka čistě teoreticky, jo, kdybyste teda, nebo jestli se vám to stalo, když jste si donesli domů ten cizí kufr a zjistili jste, že není váš, tak ta zvědavost, prohlídli jste si ten kufr a celý obsah, nebo když jste zjistili, že to jako není vaše, tak jste to zavřeli a dělali, že ne, já bych si to prohlíd třeba.
1: Já bych si to taky prohlíd a možná bych ho ani potom nevracel, kdyby to vyšlo jako by líp ta výměna.
0: Jasně, záleží, co by tam bylo, ale tak určitě prohlídnout ho a najít tam třeba nějaký kontakt na někoho. Takhle. Možná se vám to stalo, tak by nás zajímalo, jestli jste třeba otevřeli doma anebo na hotelu, když jste naopak na Dovču letěli, cizí kufr a co nejdivnější v něm bylo. Tak pojďte se nám přiznat, pojďte nám napsat nebo nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Vrátíme se k tomu, teď hity Imagine Dragons. Hezké ráno.

0: Religion. Tohle Hit Radio. Čtvrt na 9 minuta k tomu, krásné pondělní ráno. Máme tady asi hoax, čověče. Hoax, Davide. My jsme se teda bavili o tom, že s koncem prázdniny je spousta případů, že si lidi domů z letiště donesou cizí kufr. Že to je absolutně běžná věc. A ptali jsme se vás, jestli se vám někdy něco takového stalo. A nestalo. Nikdo nám nenapsal.
1: Všechno jednou poprvé.
0: Všechno jednou poprvé, jenom dorazila jedna hlasovka, která teda mluví sama za sebe, mluví za vás všechny, komu se to nestalo. Tu hlasovku poslal Michal.
2: Hezký ráno. Hele, já jsem asi šťastlivec, protože mně se nikdy v životě nic nestratilo, nikdy mi nic nezničili, nikdy jsem nikdy neměl nikde nic cizího a to mám opravdu, opravdu hodně nalítáno. Takže nevím, vždycky všechno bylo bez problému. Takže hezký ráno.
0: Míšo, si jeden kus, který se ozval, my ti moc děkujeme. Takhle, já si myslím, že ten dopsal ten článek, který jsme tady tak nějak přepapouškovali, měl asi okurkovou sezónu.
1: A nebo se zrovna vrátil z dovolený bez kufru.
0: Stalo se mu to a nenapsal, protože prostě byl naštvaný. Takže my věříme vám a i když nás to trochu mrzelo, že reakce byla pouze od jednoho, tak jsme moc rádi, že vám se nikdy nic nestratilo. Co jsme pro vás tady vyštrachali, jsou další skvělý hity, za malý moment Mirai, vedle tebe usínám taky Calvin Harris, Ellie Goulding a samozřejmě i aktuální doprava, ať víte, co vás kde v pondělí ráno zdrží.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem Českých drah.
6: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
9: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte neprůjezdnou silnici na Přerovsku v Prosenicích. Je uzavřena vozovka v místě železničního přejezdu z důvodu opravy přejezdu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou hity Calvin Harris, Sally Golden, I Need Your Love, 8.29. S vámi Hit Radio, taky Michal a David, krásné pondělní ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Eminem posílá do aukce 117 párů tenisek ze své osobní sbírky. Mezi nimi jsou vzácné modely Nike, Jordan nebo Adidas. Některé v hodnotě až 35 tisíc dolarů. Výtěžek bude putovat na pomoc ohroženým mladým lidem v Detroitu. Trenér Hrouzek ze seriálu Lajna se vrací, tentokrát ve filmu. Scénárista Petr Kolečko prozradil, že oblíbenou postavu považuje za výrazně autobiografickou. Film Lajna, konečně film, už má za sebou symbolickou první klapku. Carlos Vémola prodává svůj luxusní Mercedes za 4,5 milionu korun. Upravený vůz od Brabusu nabízí výrazně dráž než srovnatelná auta. Podle analýzy trhu si za jeho slavnou minulost připlatí nový majitel skoro milion korun.
0: Ty z toho udělal svoje bazoš, Davide. Eminem prodává boty, Vémola prodává auto. Že ty z toho máš nějaký procenta?
2: Hele, jak jsem nakoupil, tak prodávám.

0: 7 minut po půl deváté, ladíte Hit Radio, za to moc díky, Alex Warren, Ordinary. Schválně, kolik fotek z dovolené je tak akorát fotek z dovolené. To spočítali odborníci a pozor, tvrdí, že z dovči stačí dovést maximálně 50 fotek, aby to potom vůbec někoho zajímalo, protože největší past moderní doby je, když nám známý řekne, počkej, já ti rychle ukážu ty fotky z Řecka, jak jsme teďka byli, jo? A najednou, bam, 2000 fotek. 30krát stejná mušle, 8krát rozmazaná ryba a po 50. fotce už nás to prostě nezajímá, takže vlastně jo, asi na tom něco bude. No a jak teda praví jedno staré přísloví, nejlepší památka na dovču není plná paměťovka, ale prázdná hlava. Nicméně myslím, že tohle Leporello zvládnete za malou chvíli zpracovat celý. Eva Farna tu nabídnu na Hitrádiu za chvíli a staví se taky Black Eyed Peas, tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
9: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
10: Vydejte se na česko-polské pohraničí. Na české straně v Ostravě objevíte Dolní Vítkovice, ikonický industriální areál, kde můžete navštívit vysokou pec s kavárnou Bolt Tower, interaktivní muzeum U6 nebo Science Centrum Svět techniky. Jen několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká karbonárium v Jastřenbě zdroji. Moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a průmyslu. Kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Interreg.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Black Eyed Peas, Let's Get It Started, tohle je pondělní Hit Radio. Tak co, bude to vůbec nějaký sníh? Zatím to totiž vypadá, že těm klasickým obdobím, jak jsme zvyklí, bude konec. Jaro, léto, podzim, zima, tak tomu do toho solidně háže vidle jev El Niño a podle toho, co říkají vědci, se možná dožijeme toho, že na Vánoce kromě dárku budeme schánět i opalovák. Mám tady takovou věc k zamyšlení. Dokážete si představit, kdyby tady v Čechách bylo permanentní léto? Kdybyste si měli vybrat, jo, buď 30 stupňů ve stínu, anebo celoročně minus 5 a námraza, rozsolená břečka, škrabání auta, uklouzaný chodníky, vlezlá zima, odřený nos, zmrzlý ruce, tak co byste vybrali? Odpověď je, myslím si, docela jasná. Pojďme na další hity, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky One Republic a potom se rozloučíme. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: One Republic, 8.56, tohle Hit Radio a to je od nás pro dnešek, od nás dvou. Vše, s vámi jsme to táhli v tandemu, Jasmin má totiž do čtvrtka dovču, Michal a David, to jsme my dva a budeme se na vás těšit zítra ráno klasicky v 6.00.
1: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, zvládněte první pracovní den a užijte si další parádní muziku. Podeváte třeba Bon Jovi, Shakira nebo Neil Diamond. Tak čau.
2: Pěkné dopoledne z Hit Radia Orion, snad můžeme třeba ještě říct ráno, ale to už tak poslední tři minuty, je to tak. Nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska je tady, z ulice Těšínská v Opavě nám hlásíte nehodu. Nabouraná jsou tam dvě osobní auta a jedno dokonce hoří. Aktuálně tam probíhají záchranářské práce, tak buďte opatrní. A jdeme ještě u Českého Těšína na trase Bělotín na 74. kilometru, je také nehoda a projíždí se tam právě teď kyvadlově. Co se děje na cestách? Pište anebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Burkartová. Pěkné dopoledne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Už zítra odstartuje rekonstrukce hlavního tahu mezi Chotěbuzí a Českým Těšínem, nedaleko hranice s Polskem. Opravy krátkého úseku potrvají asi 2 týdny. Práce by měly skončit do 8. září. Ředitelství silnic a dálnic náklady odhaduje na přibližně 5 milionů korun. Vrtulníky Viper a Venom by se v tomto týdnu měly vrátit do vzduchu. Jejich provoz se pozastavil v červenci po tragickém pádu jednoho ze strojů, při kterém přišla o život jedna vojákyně. Další 4 vojáci se zranili. Počátkem týdne by měly začít fungovat vrtulníky působící v Polsku. Později pak i ty na základně v Náměšti nad Oslavou. České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. V Brně nestačily na favorizované Srbky, kterým podlehly po 4 setech 1-3. Univerzálku Moniku Brancuskou mrzelo, že tým z absolutní světové špičky Češky nepotrápili více.
1: Dneska bylo docela chladné ráno, odpoledne bude o dost lepší na Moravě a ve Slezsku, na Koupák to sice nebude, ale 25 stupňů to nám pondělí nakonec nadělí.
2: Hit Radio Orion.
1: Taky jste to cítili, ten studený vzduch, to září, to je přesně to ráno, co si pamatuju, ty úplně první dny školy vždycky. Klemra a odpoledne táhneš bundu v ruce. Já jsem Evelína, přeju vám dobré dopoledne, budeme tady dneska spolu až do 12, moc se těším, doufám, že za sebou máte nějakou fajn snídani, pokud ne, ještě pořád to můžete napravit s tím plným bříškem, se pracuje trošku líp, že?

hlasově vůbec nějaká Whitney Houston, ale jako on je tak sympatický i v tom hlase, tam člověk jako vyloženě cítí, jak on se usmívá, jak ho to baví, takže mě baví takhle. Potom i jeho hudba. 9 hodin 11 minut, vy posloucháte Hit Radio Orion. Morava a Slezsko o víkendu ožila v rytmu poutí. Asi jste si všimli, máme za sebou kravařský odpust. Velká pout byla taky v Kopřivnici, určitě jich nebylo málo, určitě to nejsou jediné dvě. Zatímco všude okolo vás se teda řeší, kolik stojí zase letos nákup do školy, tak vy se určitě ještě zpamatováváte z těch cen kolotočů. Kolem sebe slyšíte ty typické hlášky, jak to za vás bylo za 5 korun. No není, jeden kolotoč teďka stojí klidně i 2 kila, je to úplně crazy. I tak ale máme rádi, když se naše děti smějou, že jo, a víkend voní potom takhle krásně po cukrové vatě. Co je za vás takový ten pouťový guilty pleasure, na který si jako vzpomínáte, co udělá ten tu pouť tou poutí, jo? Takový ten žetonek na ten kolotoč v ruce, ta cukrová vata, nebo vystřelená růže, by the way, vystřelil se někdo nějakou jako fakt růži, anebo toho velkého plyšáka? Jo, já jsem nikdy neviděla nikoho, že by si vyloženě toho velkého plyšáka fakt vystřelil a odnesl. Jestli jo, dejte nám to vědět.

0: Hit Radio Orion a taky Shakira a její Zoo. Song, který moje dvouletá dcera miluje, takže já už z něj mám tik v oku, ale to mám asi ještě i z rána, kdy jsem jí vedla do školky a tam jsem se dozvěděla, že s ní nepočítají a že tam dneska nemůže zůstat, jo. Tohle je ten typ stresu, co je přenositelný, všimáte si toho. Věřím, že jste to taky někdy zažili, takže když jsem to teď jako řekla, projelo to vám a jako by se vám to stalo taky. Kor, když za sebou máte léto plné hlídání, když školky a školy prostě nejsou, tábory, ty se nedají řešit do nekonečna, taky něco stojí, že jo, tak vydržte ještě ten týden a bude to dobrý. Zas na týden, potom přijdou virózy.
1: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextíly za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
5: Slyšíte ty zvuky?
6: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
5: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
6: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkour, speciální policejní parkour i zábava pro nejmenší.
5: A vstup je zdarma.
7: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
10: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
9: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
12: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
13: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
14: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
15: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.

0: Více na scoutská.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Relace a Hit Radio Orion 9 hodin 32 minut a já pro vás mám teďka dva lístky na akci, protože v sobotu 29. srpna ožijí Soběšovice slavnostmi dožínek, čeká vás tam přehlídka zemědělské techniky, jízda na koních, nafukovací hrady, atrakce malování na obličej nebo soutěže pro děti i bacha dospělé. K pořádným dožinkám pak samozřejmě patří i skvělé jídlo, bude tam pečené prase, budou tam makrely, guláš, koláče, další dobroty a to mi stačí, já už jedu. Pokud si tenhle víkend chcete užít, tak pro vás ty dva lupeny tady teď mám a stačí mi, když nám napíšete na náš WhatsApp 724-299-199, s kým byste do Soběšovic na dožínky vyrazili a já tam někoho z toho vyberu. Těším se na vaše zprávy.

0: Nabízela jsem dva lístky do Soběšovic na Dožínky už tento víkend, tak jsou pryč. Půjde Lenča. Lenča, ano. Lenča s manželem. Pochází z Třince, píše, ale bydlí u Šenova. Tam to moc dobře známe. A připomněli bychom si známé místo. Tak není nad akci, na kterou máte už nějaké jako nostalgické vzpomínky, Leni. Tak si to užijte a vám všem ostatním za chvíli Katy Perry anebo Avicii na Hit Radio Orio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
5: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
4: Tak setři a šetři.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
8: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Veverek je plný les, ale veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák. To pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Čuchu. Nevím, co znamená to čuchu na konci. Každopádně Rudimental, John Newman a Feel the Love na Hit Radio Orion právě teď dohráli. Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Jdeme do Opavy, kde se stále řeší nehoda dvou osobních aut, po níž jedno skončilo v plamenech. Jedná se o ulici Těšínskou, tak opatrně. A na trase Hulín na Pajedla na 29. kilometru stojí porouchané vozidlo a dokonce tam způsobuje menší zdržení. Pokud víte, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
4: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Letos to bude poprvé. Řešit bude aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Podle portálu InterSucho je letos délka období s nedostatkem půdní vláhy rekordní. Na zhruba třetině území se její nedostatek vyskytuje už od začátku roku. Ve Vsetíně se dočasně uzavřely městské lázně. Bylo nutné vyměnit vzduchotechniku a tak budou teď asi 40 dnů mimo provoz. Hotovo by mělo být nejpozději do začátku října. Pracuje se ve všech třech podlažích a náklady dosáhnou částky kolem 12 milionů korun. Nebe opět nabídne jedinečnou podívanou. Tento pátek časně ráno budeme moci pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého našeho území. Nejlépe ho uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil na trati v Zandvoortu o více než 11 sekund lídra šampionátu, Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu.
0: Dnes by mělo být na Moravě a ve Slezsku celý den slunečno, maximální teplota ta ukáže 25 stupňů a kolem páté to už bude asi na mikinu.
2: Hit Radio Orion.
0: Za chvíli tady přivítáme hosta, který nás pozve na jednu super akci, na kterou pro vás budeme mít i lístky. Stay tuned.

odehrála. Budeme trošku tajemní, protože na Slezsko-Ostravském hradě je ukrytý poklad. Nikdo neví kde. Možná ten, kdo ho tam ukryl. V sobotu 29. tajemní, protože na Slezsko-Ostravském hradě je ukrytý poklad. Nikdo neví kde. Možná ten, kdo ho tam ukryl. V sobotu 29. srpna dostanou vaše děti šat.

0: vrátit. A hlavně naše cílovka jsou rodiny s dětmi, takže jsem si říkala, že by bylo super mít tam vyloženě něco pro ně.
1: Já jsem se i koukala, že ono je to docela jako pozdě večer na rodiny s dětmi. Od kolika hodin?
0: Začínáme v 18.30, takže to je ještě světlo, tím pádem ty nejmenší děti můžou přijít s rodiči už tak brzy a ti starší pak třeba v těch 10 večer.
1: Kdy už bude pořádná tma, přesně už to tak bude mít grády, že jo. Tentokrát teda nestačí jenom projít hradem a nebát se, jak to bylo asi posledně. Děti budou hledat ten skutečný poklad. Jak celá ta hra funguje?
0: Já jsem právě chtěla, ať je to více interaktivní pro ty děti, ať jenom nebloumají hradem a nečekají, co na ně vystraší. Takže si u vstupu nebo kdekoliv jinde na hradě vezmou takovou hrací kartičku a v podstatě tam mají vypsaná stanoviště, na kterých musí najít písmenka. A jakmile získají všechna písmenka, tak se jim poskládá tajenka, která jim odhalí, kde je ten poklad právě ukrytý. No a tam ještě nastává ten moment, jestli budou mít dost odvahy, aby si ten poklad vyzvedli.
1: Můžeš prozradit alespoň jeden z těch úkolů? Mně se teď stalo, že po mojí dvouleté dceři chtěli, ať si vezme vajíčko na lžičku a s tím vajíčkem ujde asi 20 metrů, jo? Jaké to úkoly zhruba budou? Je tam to vajíčko na té lžičce?
0: Vajíčko tam nemáme, vajíčko nebude, ale těch úkolů je tam docela dost, takže jeden určitě můžu prozradit. Budeme tam mít třeba čerta, který vyhnal z kovárny našeho hradního kováře a čert už se tam zabydlel, má tam kuchyni a bude si připravovat nějakou večeři, takže děti budou muset nahlédnout pod pokličku všech těch jeho hrnců, kotlíků a zjistit, co tam teda připravuje, no a mezi tím vším by měli objevit teda jedno z těch písmenek.
1: Cestou tam teda budou potkávat bílou paní čerta, jak si říkala, hradního mnicha nebo dokonce obřího pavouka. Napadá mě, jak moc strašidelné to bude, jako zvládnou to i děti, i dospělí, i jejich rodiče?
0: Zvládnou to i menší děti. Já jsem právě, když jsem to připravovala, tak jsem se hodně zajímala o ty reakce na ty předchozí ročníky, kdy už právě ti rodiče psali, že to třeba bylo moc a děti se bály. Takže strašidla jsou připravená na to, že mají být hodná na ty menší děti, ale na ty starší už samozřejmě třeba vystrčí drápky.
1: Dobře, je tam nějaké, u kterého jsi jako řekla, jestli už je to too much, jestli je moc strašidelné, že by se to třeba bala sama taky?
0: Myslím si, že ne, ale asi bych vypíchla třeba mnicha, protože to je takové tiché strašidlo, bude jen tak nečinně sedět.
1: A jo, to, co sedí a kouká, to je
0: přesně tak,
1: nejlepší.
0: A nikdy nevíš, jestli se na tebe otočí nebo vybafne.
1: Dobře, poklad, strašidla, pořádná dávka odvahy. To ještě není všechno, za chvíli s Veronikou probereme, co dalšího strašení na hradě nabídne a proč se vyplatí zůstat tam nejlíp až do noci.

0: na Hit Radio Orion. Bílá paní, čert, hradní mnich, obří pavouk a někde mezi nimi taky ukrytý poklad. V sobotu 29. srpna se na Slezsko-Ostravský hrad pro děti po letech, po pěti letech vrátí strašení na hradě, a vlastně nejenom pro děti. S námi je tady pořád Veronika Břicháčková z Černé Louky. Veru, zase jsem ti nezapla mikrofon, dobrý. Když děti najdou poklad, večer tím ještě nekončí. Co dalšího jste pro ně na hradě připravili?
1: Ve věži bude třeba tematický fotokoutek, k zapůjčení tam budou různé rekvizity, kostýmy, takže si můžou nechat na památku naštěvníci dělat fotku. V malém sále pak budeme mít malování na obličej, takže se děti můžou vtělit do nějakého strašidla a pak tam budou takové drobné aktivity jako tvůrčí dílničky, omalovánky, pucle a třeba hradní věštírna.
0: Věštírna. Co se tam člověk dozví? Zvládnete nám třeba něco pořádného předpovědět? Bude to z nějaké koule nebo ze zrnek kávy?
1: Věšteckou kouli tam mít budeme, ale jinak si děti budou v takové tajemné nádobě lovit lístečky s věštbami a předpověďmi.
0: Ty kamaráde, nedostaneš Robuxy do Robloxu na Vánoce, ne.
1: Jo, doporučuji zajít tam možná před tou hradní stezkou, aby věděli, jestli třeba budou pod ochranou bílé paní, nebo jestli je nesežere.
0: Ty mají jít rovnou domů.
1: Ano.
0: Vrcholem večera bude Fire Show Infinity Fire Dance ve 22 a 23 hodin. Co si pojďte mám představit?
1: Bude to ohňová show, 3 tanečníci budou machat z ohni, ta fire show bude trvat 15 minut, v 11 hodin už to bude takový jako zlatý závěr toho strašení, takže já doporučuji.
0: Pojďme na to prakticky, když teď někdo poslouchá a říká si, že by ty tam ty caparty vzal, co potřebuje vědět, kolik dorazí, kde se hná vstupenky, cože ne?
1: Ano, začínáme v 18.30, takže klidně můžete přijít už za světla. Hrad zavíráme o 11:30, takže musíte stihnout utéct, jinak se proměníte v další strašidlo. A vstupenky už jsou v prodeji teď, buď online na stránkách Slezsko-Ostravského hradu nebo v turistických informačních centrech Ostrava Info.
0: Máme nějaký strop věkový, nízký nebo vyšší, jako od kdy do kdy?
1: Já bych tak typla od těch 3-4 let, už je to ideální.
0: A vstupenky předem si teďka říkala, že se dají sehnat kde? Ještě jednou?
1: Online na webu hradu a nebo na Ostrava Info pobočkách.
0: Poslední otázka, Veru, kdybys po celé akci zůstala přes noc na Slezsko-Ostravském hradě až do rána úplně samotná, dala bys to?
1: Úplně sama rozhodně ne.
0: Ne, že? Já jsem na hrady provázela a pamatuju si, když jsem šla třeba jenom v 6 zavřít okna někam a byla jsem jako úplně hotová, takže někde v noci, ale to, jsem ráda, že to máte takhle do večera, protože někde v noci to udělá dobrou atmosféru. Strašení na hradě, sobota 29. srpna na Slezsko-Ostravském hradě, začíná se v 18.30, čeká vás hledání pokladu, strašidla, úkoly, program pro děti a večer taky ty dvě ohnivé show. A pozor, jednu rodinnou vstupenku pro vás tady teď máme i my, jestli ji chcete získat, pošlete nám na WhatsApp Hit Radio Orion 724 299 199, hlasovku, čeho se nejvíc vy nebo vaše děti bojíte, které strašidlo by vás rozhodně vyděsilo. Jednoho z vás odměníme právě tou rodinnou vstupenkou. Veronika Břicháčková z Černé Louky byla naším hostem. Verčo, díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám ještě jednou 724 299 199.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
8: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
9: No nekecej. 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
8: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
15: Náplně hned.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Kecá, Red Hot Chili Peppers a jejich Can't Stop na Hitrádiu Orion. 10 hodin 32 minut, 29.8. ožije Slezsko-Ostravský hrad oblíbenou akcí Strašení na hradě. Co vás tam všechno čeká, o tom jsme si povídali v předchozích minutách. My tu pro vás pořád máme rodinnou vstupenku. Pojďte si o ní ne napsat, ale říct na náš WhatsApp. 724-299-199. Pošlete hlasovku, jak jste na tom se strašením vy, jaké strašidlo by vás určitě vyděsilo a proč je to zrovna klan, protože vždycky je to klaun.

0: jejich Cold Heart na Hitradio Orion. Představte si, že jste ze Slovenska a Elton John veřejně pochválí vaši práci. Stalo se to teď mladé slovenské zpěvačce Adele Jergové. Její hudba se právě jemu dostala pod ruce a on doslova řekl, že je to hvězda a talent, který dlouho neviděl. Samotný Elton John o někom ze Slovenska. WTF. A ještě nejen tak ze Slovenska, ta holka je z Petržalky. To je úplně top. Stejně tak jako Adele, David Guetta a nebo Miles Smith, tyhle všechny si za chvíli zahrajeme.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
3: Českých dráh. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Tradičně. vánoční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: McDonald's vás zve na hypodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.

0: so nice.
1: Hit Radio Orion.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
3: Je to všechno.

better days are coming.

0: Hit Radio Orion, Dermot Kennedy a jeho Better Days. V tom songu říkal Better Days are coming, jakože lepší dny přicházejí, ale říkal to takovým Better Days are coming, Better Days are coming. No, úplně mě nepřesvědčil teda. Ale budeme doufat, že ty lepší dny opravdu přicházejí. Jdeme rovnou na cesty, nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska je tady. Dopravní mapa nás teď zavede na trasu Lipník nad Bečvou, Mohelnice, D35, 250 km, jsou tam dvě havarovaná vozidla a pravý pruh je úplně neprůjezdný, docela se to štosuje, nevypadá to hezky, tak buďte opatrní a pokud víte, co se děje na cestách, pište anebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Rezort financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Pacienti i návštěvy v bohumínské nemocnici snáze zaparkují. Radnice totiž v areálu městského špitálu ve Starém Bohumíně otevřela nové parkoviště. Nabídne místo pro více než 80 osobních vozidel a parkování bude celý den zdarma. Stavba stála zhruba 16 milionů korun a trvala půl roku. Čeští hasiči opět pomáhají v zahraničí. O víkendu odletěly dva české vrtulníky do Srbska. Jde o stroje soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky. V zemi pomáhají hasit požáry v chráněné přírodní rezervaci nedaleko Bělehradu. Dvě české posádky se dnes v úvodní den představí na světovém šampionátu ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru. Do akce půjde také dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
0: Na Moravě a ve Slezsku čekáme dneska slunečno, občas někde polojasno, mělo by být ale hezky, nejvyšší teploty by měly ukázat 25 stupňů.
4: Hit Radio Orion.
0: Doufám, že jste si nesnědli oběd a tato příjemná záležitost je ještě před vámi. Jestli jo, my vám zahrajeme nějaké hity.

Misiak Filip z něj dokonce přivezl 5 zlatých medailí, kam se tady hrabe Ester Ledecka. Zajímá vás, v čem, já nevím, jestli vám to pro vytvoření toho obrazu v hlavě pomůže, jo, ale Filip zaválel ve zpracování textu. S ním se nechceš hádat po SMS-kách, si myslím. To je takové to, jak vám ve škole říkali, že máme z nějakého textu třeba vzít jenom to nejdůležitější. Konkrétně já jsem si z takového Žába je zelená ve svém sešitě potrhla to je, takže ještě, že máme Karvinou a ta má Filipa a ten ví jak na to. Takovému krásnému mistrovství zlaté medaile hned 5krát gratulujeme. Já ten text neumím ani říct na to, zpracovat. Díky za tebe, Filipe.

0: Strašení na Hradě, na tom tady našem Slezsko-Ostravském. My jsme tu pro vás měli rodinné vstupné a vyhrává ho Katka z Bystřice díky této hlasovce.
1: Ahoj, tady Katka z Bystřice. Byli jsme na Slezsko-Ostravském hradě na strašení před asi 9 lety se starší dcerou a ta měla největší strach z obrovské černé vrány s dlouhýma nohama a zobákem a měla z ní takový strach, že s náma pak další asi 4 dny spala v manželské posteli.
0: Nebojte se, ale letos je to udělané tak i pro ty nejmenší děti, takže se nemusíte bát, že by z toho dětem úplně přeplo, když taková vrána. No, kdybyste chtěli taky lístky a máte pro strach uděláno, tak sledujte Hit Radio Orion na Instagramu, i tam bude další soutěž.
2: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datard, opravdový elektrospecialista.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
11: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Myšína.
14: Náplně hned.
15: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
16: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
17: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Ze stanice Hydrádia Orion zdraví Evelína. Zdravím vás všude na Moravu a do Slezska, kde nás posloucháte, a jsem moc ráda, že jste s námi. Už se nám to docela blíží, nebudu to úplně ještě říkat, to slovo. Každopádně, pamatujete si pocit, jak jste se ve škole těšili do práce? Jak jste si pak v práci uvědomili, kolik hodin jste prostě proseděli a jaké by to bylo mít hodinovku třeba i právě v té škole? To bychom pak s radostí odchodili i 12 let té základky, že? Některé školy v USA to tak mají, dostávají týdně přes 2000 korun, když mají úplně perfektní docházku. Dovedla je k tomu právě taková jako vysoká absence, takové ty omluvenky, kdy bolelo ho břicho, tak nepřišel, furt dokola. Blbě se to dokazuje, že děcka to břicho nebolí, že jo, ale legendy praví, že tihle studenti jsou teď bez břichabolů a budou ještě dlouho. No tak možná bychom tady na naše školy mohli trošku přitlačit, ať nad tím pouvažujou, že 2000 týdně to není moc.

0: Hit Radio Orion, to je pořád s vámi. Vy snad i s ním. Kdo nestihl pořádnou snídani, tak ať neodflákne i oběd, to by se vám potom vůbec nerobilo dobře. Já se s vámi dneska loučím, za kolegyni Karlu to vezmu i zítra do pom, tak se pojďme domluvit, že se tu zítra v 9 zase sejdeme, jo? Tady na tom stejném místě. Doufám i ale, že s námi zůstanete i nadále. Já jsem Evelína a mezi tím se na vás budu těšit třeba na svém Instagramu, kde mě najdete jako Zrzelina. A přeju pěkný zbytek dne.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce-huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
7: Vydejte se na česko-polské pohraničí. Na české straně v Ostravě objevíte Dolní Vítkovice, ikonický industriální areál, kde můžete navštívit vysokou pec s kavárnou Bolt Tower, interaktivní muzeum U6 nebo Science Centrum Svět techniky. Jen několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká karbonárium v Jastřenbě zdroji. Moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a průmyslu. Kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Inter.
8: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Přerovsku na výjezdu z Rakova směrem na Vítonice. Probíhá oprava vozovky, počítejte s omezením. No a na Jesenicku na výjezdu z Písečné na Supíkovice je silnice uzavřena. Neprůjezdná bude do 3. října. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Od dneška do 4. října je možné si objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. A to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla o víkendu zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu bude doprava převedena na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Jaká omezení to přinese, doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
4: Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno.
3: Po kompletně upravené Šmejkalce se projdeme až příští rok v červenci. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Developerská a investiční skupina Maverick oznámila v Cihelní ulici nedaleko centra Ostravy výstavbu domů, v nichž má vzniknout více než 200 bytů. Celkové investice do projektu Nová Cihelní a zvelebení lokality přesáhnou miliardu korun. Dokončení je plánováno na září 2027. Skupina Maverick to sdělila v tiskové zprávě.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne polojasno, přibudou ale i mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. V Beskydech a Jeseníkách bude kolem 16.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásné poledne, 2:12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a před námi srdcovky. Opět dneska teda extrémně nabité. George Michael, jo, Spáňa, taky Roxette, taky Boo Radley s jejich nejslavnějším songem. No ale celé to otevře Mia. Song Paper Planes z roku 2007. Extrémně nakažlivý rytmus, chytlavý refrén, zvuky výstřelů. Teď už asi určitě víte, co je to za song. Proslavil se nejvíc díky tomu, že se stal oficiálním soundtrackem Milionáře z Chatrče. Tak co, jste ready? První dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Orion.
1: Mia a Paper Planes. Hezké pondělí.

0: Mia a Paper Planes. Posloucháte Hit Radio, tohle byla první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No budeme pokračovat, před námi je nejúspěšnější single britské kapely The Boo Radleys. Song z roku 95, který do dneška definuje éru Britpopu 90. let. Mimochodem celý ten text songu Wake Up Boo je o kontrastu dvou typů raných lidí. Schválně se u toho můžete vrátit do svého vlastního rána. Vypravěč je plný energie, vítá ráno, slunce, jo, takový ten optimismus. No a Boo, ta druhá strana, je kamarád, který je pesimistický, nechce vstávat a raději by zůstal v posteli. Tak co, najdete se tam? Boo Radleys a Wake Up Boo, právě teď do vašich uší z Hit Rádia.

0: Touha po klidu, lásce a bezpečí v náruči milované osoby. To je song Milk and Toast and Honey z roku 2001 z dílny Roxette.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, dáváme si spolu dnešní srdcovky. A teď se vrátíme ještě o kousek zpátky, konkrétně do roku 93, a to k eurodancovému hitu Pozor od italské zpěvačky Spáňa. Určitě ji znáte, její slavnější song se jmenuje Call Me, jo? Ale i song I Always Dream About You má rozhodně v historii hudby své místo. Je to takové vyznání. Opravdu song, kdy tomu druhému chcete říct, že víte, že je to ten pravý. Že na něj neustále musíte myslet. Pokud někoho takového máte, tak teď je ta příležitost mu to třeba napsat, jo? Říct mu to. I Always Dream About You.

0: Mistrovská kombinace popu, rock'n'rollu a rockabilly. To je George Michael a Fate v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Hele, ten song je tak geniální. Ten totiž v podstatě vznikl v době, kdy George Michael odcházel z Wham. Určitě znáte, že jo, když ještě fungoval tady v tom duu. No a tenhle single z něj udělal globální superstar. Na začátku je dokonce slyšet, jak tam hraje ještě úvod vlastně songu Freedom, který udělal ještě jako Wham. Neskutečná práce. Neskutečná práce, fantastická srdcovka. No ale pozor, to je téměř všechno. Jo. Ale jedna srdcovka nám chybí. Jedna jediná a to... ta vaše. Ano, právě teď je ten čas. Vemte telefony, pojďte mi napsat 777-937-777. Chci slyšet, jaká je ta vaše srdcovka. A hlavně, proč je to srdcovka? Je to proto, že vám prostě jenom zvedne náladu? Nebo vás třeba donutí jít něco dělat? No nebo vás třeba vrací na nějaké místo, do nějaké vzpomínky? Jaká je ta vaše srdcovka? Napište, jednu z nich si už za chvilku dáme. No a do té doby třeba Linkin Park nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Just nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Hezké poledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední srdcovku, tu vaší. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, ale hele, máme na to celý týden. Každopádně dneska je to srdcovka od Iris. Ta píše, bude to rok 2003. Mandy od Westlife je píseň moje a mého manžela. Při téhle písni jsem si už byla 100% jistá, že s tímhle chlapem chci být. Náš první tanec a od té doby spolu tancujeme 23 let. To je strašně hezký. Strašně hezký a pojďme si říct, že Westlife a jejich Mandy, to je tak ultimátní romantiárna, že prostě u toho se nejde nezamilovat, jo? Tak opatrně, kdo teď stojí poblíž vás, možná spolu budete taky přes 20 let. Westlife a Mandy jako poslední dnešní srdcovka.

0: Damiano David, Next Summer v éteru Hit Radio. No a co, taky už se zase vytáhli mikiny, svetry, možná i teplé ponožky. Já jsem, přiznám, už jsem v pátek večer měla teplý ponožky na sobě. Jo, jo, jo, je to tak. Ode dneška se do Česka vrací ráno podzimní teploty. Někde bylo i pod 10 nad nulou. Což jako pokud vycházíte z domu brzy ráno, tak prostě to znamená, že klasicky na cibuli, že jo? Ráno vrstvy, odpoledne si to nesete v ruce. Klasika, to je jaro a podzim. Tak sice se mají v září ještě vrátit tropické teploty, jo? Ale teď budeme muset chvilku zase fungovat takhle, no? Tak jako napůl, jo? Zvládněte to dilema u toho šatníku, já vám věřím, že se s tím zvládnete poradit. A na co u toho myslete? Že když ráno vlezete na ten krásný čerstvý vzduch, že je to prostě boží. Zima, nezima, čerstvý vzduch je skvělý.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si spím.
0: Skvělý bude i náš další soundtrack. Ano, bojujeme za lepší pondělí. Poetika, Imagine Dragons nebo Wiz Khalifa. Tak buďte s námi.

0: Pro celou rodinu pak si nenechte ujít slavnosti dožínek v Soběšovicích. V sobotu 29. srpna se od 2 hodin odpoledne na fotbalovém hřišti můžete těšit na Láďu Křížka a Grayson, Jana Bendika, veselou trojku Pavla Kršky, Kabát Revival Live nebo Doktor Sax. Chybět nebude pečené prase, makrely, guláš a další dobroty. Pro děti jsou připravené skákací hrady, soutěže, jízda na koních i přehlídka zemědělské techniky. A pozor, děti do 18 let mají vstup zdarma. Přijďte si užít slavnosti dožínek v Soběšovicích.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s Extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
10: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta. McDonald's vás zve na hipodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
12: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
13: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
14: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
12: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Schamfeld na Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Miles Smith nebo One Direction, teď už aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Prostějově v ulici Marie Majerové došlo k nehodě dvou osobních aut. Projíždějte s opatrností. A na dálnici D1 na 314. kilometru ve směru na Brno budou probíhat práce. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
5: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
4: Tak setři a šetři.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září a říjnu se jich stane o desetinu více než je měsíční průměr v průběhu celého roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska a staly se v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Už 200 tisíc cestujících hodnotilo svoji jízdu vlakem. Tuto možnost máme stále v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat spokojenost roste. Co k tomu přispívá, nastíní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
11: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
10: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,7 z 5. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru. A to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Teď se podíváme k nám.
1: Technici už uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která ve čtvrtek spadla u Počtátu na Přerovsku. Kovové části se budou recyklovat. Okolnosti pádu dál vyšetřuje policie. Jen dodám, že radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 elektráren v areálu.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku očekáváme odpoledne polojasno, přibudou ale i mraky až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme od 19 do 23 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, takový jazykolam na pondělí. Doufám, že zvládáte ideálně s úsměvem. A i když jsou pondělky těžký, tak s těmi nejlepšími hity je to vždycky o něco snazší. Miles Smith právě teď.

Natasha Bedingfield s námi na Hit Radio. Hezké odpoledne. Piráti silnic, to je smetánka, jo? Teď tady máme adepta možná na nejlepšího piráta silnic tohoto roku, protože už jednou za to byl dokonce ve vězení, jo? Protože ujížděl policistům a na závěr to projel dětským hřištěm. Tleskáme. No, očividně se nepoučil ani trošku, dokonce ani pokora, jo, ta mu asi vyletla z okénka při rychlé jízdě, protože teďkon ho chtěla zastavit policejní hlídka a on se jim jal znova ujíždět, protože neměl za volantem co dělat v té době, že jo. Každopádně, co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, je to, že on se u soudu bránil, prosím pěkně, tím, že je závodník. Takže není fér, aby za ujíždění policii byl trestaný, protože má prostě rychlou reakční tu dobu a prostě on musí ujíždět, on to má v DNA. To je stejná logika, jako přijde třeba zahradník a říká, ale já to můžu trhat cizím lidem kytky ze zahrady, jsem zahradník, jo? Nebo třeba takový zloděj profesionální, si to vemte. Tak ten prostě přijde a řekne, ale já jsem zloděj, já krást můžu. Nebo třeba já bych mohla přijít a říct, ale já mám jenom 160 cm, já nemůžu platit takový vysoký ceny. No, touhle logikou nám projde úplně všechno. Ed Sheeran, Photograph, právě.

0: slow.
1: Dragon Bone Man dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. No a pozor, pozor, pozor, pozor. Dámy a pánové, čeká nás nádherná událost tady v Česku, tady v Praze. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Americe v O2 aréně. Utkání proběhne 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. No a hlavně se to k nám vrací po dlouhých 13 letech. Jo, naposledy se tady takovýhle zápas odehrál v roce 2013, kdy jsme porazili v semifinále Argentinu 3-2. Později jsme celý ten turnaj vyhráli, získali druhý titul po sobě, protože prostě tenis nám jde očividně, jo, nebo minimálně našim tenistům určitě. V roli jedné z opor byl tehdy Berdych, který je dneska v pozici kapitána, takže to nemůže dopadnout špatně, jo, to prostě je úplně jasný. Naposledy jsme se s Amerikou takhle utkali loni, což jsme taky vyhráli, takže si myslím, že máme velké šance. Prostě tenisový svátek na dosah ruky. Lístky jsou v prodeji a myslím si, že tohle bude tak unikátní podívaná, hlavně to na konečně budete mít fakt jako před sebou, jo, ne v televizi, ne z vyprávění, ale přímo být na místě je podle mě úžasná možnost. Tak na to mrkněte, protože Davis Cup se pomalu, ale jistě blíží, připomínám, už 18. a 19. září. No a Evě bylo taky tehdy 13, měl jsi mě vůbec rád už za malou chvíli.
2: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
0: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

Tak co, zaspívali jste si? Pánové, nestýďte se. Eva Farná na Hit Rádiu, krásné odpoledne všem. Jo, to se prostě nedá nespívat. No a takový songy nás čekají i dneska večer, jo, protože takový songy vám prokazatelně zlepšují náladu. No a nás dneska opět od 6 hodin čeká Hit Rádio Klasik. To znamená, že opět budeme proplouvat historií společně s hudbou a čekají nás songy, který 100% znáte a 100% vás to nenechá v klidu. Třeba takový Break My Stride, jo. To je prostě skvělá věc. A pak si natáhneme elastiáky, dáme si s Irene Cara pěkně Flashdance a abyste na to byli ready, tak teď míříme do roku 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

0: End of Beginning na DJO. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento týden naposled.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, k létu patří cestování a letos taky epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. A my už víme, že pátky patří výhrám. Tento pátek naposledy máte možnost si tak před víkendem nabít tankkartu Easy a to klidně až na 10 000 korun. Je to tak, 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 000 na kartě. Takhle jednoduchý to je. Navíc odpovědi jsou číslice 1 až 10. Neopakujou se, no, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tomu naprostýmu topu 10 000 korun na tankkartě Easy. Navíc na čerpacích stanicích Orlen to není jenom o tom, že natankujete, ale dáte si tam i něco dobrýho. A všichni víme, že jasně, řízek z domova, super, ale když si pak po cestě dáte takový párek v rohlíku třeba, najednou je to cestování mnohem příjemnější. Tak nezapomeňte, tenhle pátek soutěžíme naposledy.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez Muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez Muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky.cz. Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. Stávající permanentkáři, nezapomeňte! Vaše místo je rezervované jenom do pondělí 24. srpna do půlnoci. Tak neváhej, dupej pro permice a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
13: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Alex Warren na Hit Radio těsně před 14. Za chvilku divoký Bill nebo Bruno Mars. Teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D55 mezi 25. až 26. kilometrem směrem na Zlín bude v pravém pruhu probíhat oprava vozovky, tak s tím počítejte a dávejte na cestách pozor. No a co se děje, tak to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, popisuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Blahová.
10: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
1: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Odpolední schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní má mimo jiné o případných povodních. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posouvá na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou a životní maximum se vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Teď ještě pohled k nám.
11: Olomouc chce proměnit své okrajové části v zelenější místa. Místo polí tam přibudou stromy, keře i nové travnaté plochy. Zeleň vysadí na pozemcích dosud využívaných k zemědělství především v Černovíru, Chválkovicích a Nemilanech. Jen dodám, že na projekt a následnou tříletou péči získalo město dotace 7,5 milionu korun.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Na Moravě a ve Slezsku očekáváme odpoledne polojasno, přibudou ale i mraky až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme od 19 do 23 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvilku divokej byl. Ale teď král romantiku Bruno Mars, Just the way you are. Jdeme na to.

No prostě romantika. Bruno Mars, Just the way you are. Posloucháte Hit Radio a Hit Čas. Pravda nebo bullshit? To samozřejmě rozhodnete vy, jo? Je to jenom na vás. A máme tady, prosím vás, poměrně zásadní tvrzení, že opravdová přátelství máme obvykle pouze mezi 3 a 5. Víc nemáme kamarádů? Ne, ne, těch pravých určitě ne. Podle výzkumu jeden pán Dunbar, jo, vědec, zkoumal sociální vztahy. S tím, že lidi údajně můžou zvládnout až 150 smysluplných sociálních vztahů. Přitomž to přátelství prostě vyžaduje časovou investici, pocit naplnění. No a tak se prostě stává, že těch opravdových přátel máme míň. 3 až 5 maximálně. A tak mě zajímá, je tohle podle vás pravda, nebo je to bullshit a vy máte na každém prstu těch kámošů 12? Schválně, pojďte mi napsat 777-937-777, jak to s tím přátelstvím máte vy a prosím vás, nutně potřebuji, abyste přidali informaci, kde jste k těm kamarádům přišli. Jestli třeba ještě ze školky, jsou to pracovní kámoši, nebo jste se potkali jen tak na ulici. Dejte vědět, jak to máte s přátelstvím vy. Jen ty své kámoše napráskejte. Těším se na vaše zprávy a hlasovky na WhatsAppu a posílám další hity.

Taylor Swift s námi na Hit Radio. A vypadá to, že tentokrát dáme vědcům za pravdu, protože tady řešíme pravda nebo bullshit. Lidi mají pouze 3 až 5 opravdových přátelství. Navíc prostě nemáme kapacitu. Hlavně jich víc nepotřebujeme, že jo? Hela píše, mám 4 kamarádky, ale opravdu kamarádky a s jednou trvá přátelství 31 let a ty další 12 let. A i když si každý den nenapíšeme, víme jedna o druhé a víme, že kdyby bylo potřeba, jsme tady pro sebe. A to je prostě ten naprostej základ. Je to tak, David píše, já mám přesně 3 kamarády. Jsou to kámoši, na který se fakt můžu spolehnout. Pomáháme si. Naše ženy moc nadšený nejsou, protože si pomáháme a většinou ta práce trvá 3x tak dlouho, ale pro nás je to skvělý. Jo, pánský přátelství jsou ještě hodně specifický. Ano, ano. Každopádně, Davide, gratuluju, protože to je skvělý. To je přesně to, co lidi potřebujou. A Martina tady píše, já mám jednu z dětství, byli jsme sousedky a už nám to zůstalo. A 3 mám z práce. Tam si to prostě sedlo, protože jak spolu nadáváte na šéfa, tak vás to zblíží. Je to tak, nic není silnějšího, než nesnášet stejného člověka. My to máme v práci, prosím vás, úplně stejně. Pište dál na 777-937-777. Souhlasíte s tím, že člověk má prostě 3 až 5 opravdových přátel a je to skvělý, nebo je to bullshit? Co bullshit opravdu není, to je další song před námi. Michael Jackson, Black or White.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio, je čas to rozseknout. Pravda nebo bullshit? Dospělí lidé mají mezi 3 až 5 opravdovými přáteli. Tak z toho, co jsme si tu napsali, to vypadá, že se na tomhle shodneme. Že většinou těch opravdových máme opravdu jenom pár. Jana píše, mám jednu opravdovou přítelkyni 18 let. Nikdy mě nezradila. Potom mám 2 kamarádky a ty mám ve svých sestrách. To je strašně hezký. Jo, ta rodina i tam to občas funguje. To potvrzuje i Štěpánka, ta píše, mé dvoje nejky, jak se dneska říká, jsem poznala před 16 lety v práci a naše přátelství trvá dodnes. Ovšem tou mou nejvěrnější a nejbližší přítelkyní je má maminka. A to je nejvíc, co si může člověk přát. Je to úplně přesně tak, takže shodneme se, jo, nezapomeňte o svá přátelství pečovat a uzavřela bych to zprávou od Hanky. Pravý přítel je ten, který, když mu zavoláš ve 2 ráno, tak tě pečlivě vyslechne a nepoloží telefon. Pár takových mám, děkuju za ně. Takže dámy a pánové, víte, co budeme dělat dneska ve 2? Testovat kamarády. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hip. No, běžte jim teď napsat, že je máte rádi. Jo? Za chvilku Purple Disco Machine nebo Linkin Park, tak buďte s námi.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
3: Projděte se po stopách Frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
9: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
2: No, minimálně 10krát určitě.
1: Povedlo se?
2: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
1: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
2: Přesně tak, si udělat radost.
1: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A mrkněte se do telefonu, kolik tam máte fotek z dovolený? Prosím vás, na dovolené stačí podle odborníků udělat maximálně 50 fotek. Jinak si fotky neužijí ani ti, kterým je budete ukazovat, a vlastně ani vy sami, jo. Protože po 50. fotce kámošů už se těšíte, aby to prohlížení skončilo, a po té 150. abyste si je nikdy nezačali prohlížet. A upřímně, díváte se někdy na ty fotky? Jakože, jako sedíte a úplně řeknete, tak se podívám, co jsem jedla v úterý na dovči. Já si spíš ne, že jo. Já si třeba pamatuju, že jsme byli na Plitvických jezerech a před náma šla paní a ta si celou tu trasu, ale úplně celou, včetně toho, že záběry na nohy, jak jde, celou tu trasu si natáčela. Třeba 4 hodiny v kuse. Za mě jediná varianta. Ona to pak prostě pouští lidem, který chce za něco potrestat. Dá jim do očí párátka a nutí je se na to dívat pořád dokola a dokola a dokola. Tak netýrejte svoje kamarády, prosím, jo? Připomínka, že je stále léto. Ego a Robert Burian, žijeme len raz, takže ruky hore.

0: Shakira v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi prozatím loučím, uslyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Dáte mi zapravdu, když řeknu, že víkend zase na Moravě a ve Slezsku utekl jako voda, no tak skrz ty kulturní akce 100%. A mluvím třeba o Hradech CZ. No, další soutěž, tentokrát na jiné místo, pro vás budu mít o 4:30 a bo jsme vašim parťákem na silnicích, tak taky budu sledovat dopravu, jakože se Kuba Ohnu tak jmenuju.
1: Hit Radio Orion.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3+KK v Bariánských lázních Ušovicích za 4 590 000. Byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000. Byt 3+1 v Novém Boru na Českolipsku za 3 200 000. Rodinný dům v obci Žihle, Plzeň Sever za 3 miliony. Ales v Rusavi na Kroměřížsku za 3 215 480 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Slyšel jsi, že chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm? 4 cm? To ani nepoznáš. Pozor, 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc. To už fakt poznáš. Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
13: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
14: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
15: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
16: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
17: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
18: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska začíná na trase Šumperk, Červená voda v lesním úseku před Bukovicemi. Jsou záchranáři a také policisté u nehody motorkáře. Je to hodně čerstvé, zdržíte se kvůli koloně. Na trase z Opavy na Fulnek za Hradcem nad Moravicí se kvůli dopravnímu omezení taky tvoří kolony, a to sice v obou směrech. V Ostravě na Výškovické na křižovatce z ulicí U studia bacha na nepojízdné auto. A jdeme taky na Hanou, protože v Hlubočku v lesní ulici měl nehodu motorkář a ještě nový čin tady ve školské čtvrti vyšetřuje provoz a hlavně nehodu. Policie bourala tu dvě auta. Tak na to myslete, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Minimální mzda od ledna vzroste o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Bude činit 44,6% průměrné mzdy. Shodla se na tom na zasedání tripartity vláda s odbory a zástupci zaměstnavatelů. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město ji zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě schátralé bývalé střelnice v Bulovákách. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín. Pro mládež, ale také pro veřejnost. Při dnešním otevření střelnice to řekli zástupci města. Evropská komise dnes schválila nové dodávky obranného materiálu určeného pro Ukrajinu v hodnotě 6,1 miliardy eur. To je asi 147 miliard korun. Finance jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, rakety, munici a radary. Informovala o tom komise ve svém prohlášení. Jde o peníze z vojenské části půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Uvedla to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia, čímž padl rekord 21,9 stupně z března roku 2024. Píše o tom agentura DPA.
6: Počasí v pěti slovech.
0: Spí se nám líp, že?
6: Hit Radio Orion.
0: A to je studentům, kteří mají prázdniny, ale ty prázdniny jednou prostě skončit musí. Ne ale všem, dostala se ke mně informace, že jistí studentíci z jednoho gymplu v Ostravě si je prodlouží o nějakých 14 dní. Tak se jim mrkneme na zoubek někdy mezi 15. a 16. Já jsem Kuba Ohnutek, přeju vám hezké pondělní odpoledne.

Pondělí odpoledne máte lepší díky Hit Radio Orion. Já děkuju, že posloucháte. Našeho vysílání třeba Clean Bandit, také Zara Larsson, Vito Symphony, no a tohle je pro některé studenty matičního gymplu v Ově asi nejlepší zpráva letošního 24. srpna. Jiní 1. září naklušou do školy, oni si prázdniny ještě trošku prodlouží. Škola podle všeho prochází rekonstrukcí a studenti se do lavic vrátí až později. A teďka si představte takovou tu jejich, řekněme, síťovou komunikaci, jo? Hej! Zítra už škola. Hej, vůbec. Jak ne, jako? Jsem tě rekonstrukce, kámo. A teda, co si budem, někteří za lavicema už možná ani neví, co je školní zvonění, že jo? No. A teďka dostali ještě pár dní na to, aby si vzpomněli, kde vlastně mají batoh. No a fárat nad tím můžou až do 14. jen pro kompletní info. Jo a rodičové, maminka, tatínkové, přeju vám takhle na Hit Radio Orion pevné nervy.

0: Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: si to.
1: Je to neuvěřitelné, jak to letí, ale už 9 let nás baví tento hit zahraný z Rádia Orion. Despacito vznikl v roce 2017 a od té doby jede. Jede a vás baví. V něm Luis Fonsi, taky Daddy Yankee, s tím, že za chvilku se podíváme spíš do žavější současnosti, bude to hitovka Golden, chybět nebude ani pohled do Belgie, kde tvoří, funguje a žije Lost Frequencies, a chybět nebude ani pohnutka, a to sice o 15:30. Teď je 15:19, dobré odpoledne.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce. Ekodoma.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jedu vlakem Českých drah.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Lost Frequencies, slíbený umělec, interpret, možná taky zpěvák, do Feeling dal do vašich uší. Zítra Rádia Orion. Tak není to úplně dávno, kdy v jižních Čechách prý lidé viděli černou pumu. Nakonec se ukázalo, že to byla normální kočka domácí. A není to tak dávno, co lidi údajně viděli pumu i na pomezí Beskyd a polských hranic. Prosím vás, fake jako blázen. A se mnou to hnulo.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka!
0: V Beskydech a i Polsku, že prý běhá puma, upřímně vám řeknu, teďka nad tím dumám. Je to opravdická puma? Nebo ve mně začala působit ta flaša hnědého ruma? Žádná puma. Fake to byl, onen rum mi halušky způsobil.
1: To byla pohnutka Kuby Ohnutka na Hit Radio Orion.
0: A teď si dáme jednu pozvánku na dnešní 18. až 21. kdy pro vás samozřejmě chystáme Hit Radio Classic, a to sice 80, 90 a hity milénia.

dvojka Pink a Nate Drews, no a po nich se společně můžeme vydat na celkem delší trip, protože na Floridě mají jistý steakhouse, který

0: Nabídka pracovních míst.
1: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.

0: Prázdniny DEC přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEC platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEC.cz.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 69 nebo autosklo.com.
2: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
8: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
9: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
10: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Na takové Floridě jeden steakhouse zavedl večeře pro naháče. Večeře na Adama a možná i na Evu. Každý první pondělek, přátelé, jo? V měsíci. Přijdete, dostanete župan, podsedák a pak můžete servírovaný steak spořádat úplně bez oblečení. Akorát ten personál prý zůstává oblečený, takže pravidla jsou jasná, pravidla jsou daná. Jenom si říkám, přátelé, pořád je to steakhouse nebo už vlastně, řekněme, grilovačka na ostro? No, nechám to na vás a pokud tam pojedete, tak teda hodně štěstí, no.

0: Dopravní nehoda je hlášena také z Šenovské ulice, kde je s opatrností místo průjezdné. Jdeme dál do Zlína. Ve Slínové ulici došlo k nehodě dvou aut, projíždí se s omezením. No a ještě Bílovec, tady v Budovatelské ulici, bacha na nehodu dvou aut. A dopravou končíme velkou komplikací, která se týká úseku Friedland nad Ostravicí a hraničním přechodem se Slovenskem. U Starých Hamrů došlo k požáru nákladňáku, jsou tam všechny záchranné složky a komunikace je dočasně uzavřena. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Venkovské Trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
5: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
4: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském Trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské Trojhalí nebo na trojhalí.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimhanová přeji hezké odpoledne. A já začínám dobrou zprávou. Česko totiž čeká týden plný letního počasí, i když se budou střídat slunečné a oblačné dny. Rána tak ty budou chladnější, ale ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravě odpolední teploty dostanou až k tropickým 30 stupňům. O víkendu pak přibudou bouřky a zároveň se mírně ochladí. A u stupňů ještě zůstaneme. Pšenice by totiž mohla v budoucnu výrazně podražit. Pokud se planeta oteplí o 3 stupně Celsia, její průměrná cena může být až trojnásobná oproti roku 2010. Vědci upozorňují, že stačí velké sucho v některé z hlavních světových obilnic a ceny na globálních trzích začnou enormně růst. Studii publikoval časopis Earth Future. Prezident Petr Pavel příští úterý zavítá na Prostějovsko, kde navštíví Konice a školu v nedalekém Brodku u Konice. Tam se ráno zúčastní zahájení školního roku. Dopoledne pak bude debatovat se starosty. Ti chtějí prezidenta seznámit se společnými projekty i problémy, které trápí tuto odlehlou část Olomouckého kraje. Španělští policisté mají možná nový způsob, jak zasahovat proti pašerákům drog na moři. Nejvyšší soud letos případu české skupiny otevřel možnost odsoudit pašeráky za piráctví, pokud při manévrech ohrozí celníky nebo policisty. Podle policie je navíc chování pašeráků na moři stále agresivnější.
0: A počasí nejenom od Klárky, ale taky ode mě. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost. Lokálně se může objevit déšť nebo přehánka. No a nejvyšší teploty 18 až 22. V Jeseníkách a Beskydech čekáme teplotu někde kolem 15 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Orion.
0: A vy už určitě čekáte na porci další hitu, že mám pravdu. OK. Robin Schulz a hitovka All We Got. Za chvilku, ale tuhle hočku otevře víkend s jeho Blinding Lights. Já jsem Kuba, přeju vám hezké pondělí, no a o půl páté si dáme podtrženo sečteno o jeden special Eňo Ňuňovo.

může chutnat pondělní odpoledne v 16.10, kdy posloucháte Hit Radio Orion. Zdravíčko přátelé, říkám jedno, všude dobře, na zemi nejlíp. Ne? Jo? Ne? Jenže onu cestu letadlem třeba z ostravského letiště občas podstoupit musíme a nemusí to být jenom cesta na dovolenou a vlastně nikdy předem nevíte, na koho na palubě natrefíte. Třeba cestující na jednom z letů zažili ženu, která během čekání na start vstala do uličky a začala ostatním kázat o Pánu Nejvyšším a konci světa. No tak posádka nelenila a po upozornění nakonec z letadla vyletěla jak papír tato dáma. No, tak až příště poletíte, můžete mít trošku nervy z oné přepravy, chápu, ale hlavně doufejte, že vedle vás nebude sedět někdo, kdo má větší potřebu kafrat, kecat, než vy máte potřebu poslouchat. Amen. Dobré odpoledne.

si a tomu říkám jako letní pohodička a letní chill. Katy Perry za chvilku stejně jako Kamarád, takže půjdeme i do Německa, no a po něm do Olomouce.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na

0: Letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrábky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Podtržené, sečtené.
1: Kamrat má splněno, na Hit Radio Orion vám dodal hit Be Mine. Tady je Podtrženo, sečteno, tento týden hrajete o voucher v hodnotě 2000 korun do Depil Concept Olomouc, centra specializovaného na dlouhodobé odstranění nežádoucího ochlupení. Tak, dámy a pánové, a dneska to Podtrženo sečteno uděláme trošku jinak. Jestli máte data nebo jste na Wi-Fi, tak alo na WhatsApp a pojďte mi na náš jedrádiácký WhatsApp s číslem 724 299 199 správně odpovědět na tohleto. Co můžete díky Depil konceptu postupně přestat kupovat? Za A žiletky nebo za B zubní kartáčky? Jaká je správná odpověď? Jako první, kdo mi napíše na 724 299 199, získá mnou zmíněný voucher. Tak jo, za chvilku vyhlásíme vítěze.
0: Podtržené, sečtené.

0: potřebujete espresso nebo latte macchiato nebo pravého turka, tak espresso teď nabídla Sabrina Carpenter z pondělního odpoledne Hitrádia Orion, kde jsem se před pár minutami ptal, co můžete díky Depil konceptu postupně přestat kupovat. Žiletky nebo zubní kartáčky. Vaše odpovědi jste mi posílali na náš WhatsApp s číslem 724-299-199 a správná odpověď je samozřejmě, že můžete přestat kupovat žiletky. Obrovské množství správných odpovědí mi to přistálo, ale jako první mi napsala Jana Vokáčová. Takže Janě posíláme pozdravy do studentky, jak jsme teda napsala, a taky voucher, který ti přijde během příštího týdne. Blahopřejeme, další soutěž opět zítra, no a teď už si slovo bere kolega David.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi pořádné jídlo a zábavu pro celou rodinu? Pak si nenechte ujít slavnosti dožínek v Soběšovicích. V sobotu 29. srpna se od 2 hodin odpoledne na fotbalovém hřišti můžete těšit na Láďu Křížka a Grayson, Jana Bendika, veselou trojku Pavla Kršky, Kabát Revival Live nebo Doktor Sax. Chybět nebude pečené prase, makrely, guláš a další dobroty. Pro děti jsou připravené skákací hrady, soutěže, jízda na koních i přehlídka zemědělské techniky. A pozor, děti do 18 let mají vstup zdarma. Přijďte si užít slavnosti dožínek v Soběšovicích.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
5: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v hasičském muzeu města Ostravy.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hitovka 1970. Tady je Hit Radio Orion. Letní prásky ještě nekončí. Na Moravě a ve Slezsku se lehce ochladilo. To je pravda, s tím, že v pátek už opět může být až 30 stupňů. Ale rodiče, možná je dobré vědět, kdy budou ty další prázdniny. Tak školní rok začne 1. září. První volno podle všeho přijde už na konci října. Podzimní prázdniny budou 29. a 30. října, vánoční pak od 23. prosince do 3. ledna a jarní prázdniny se podle okresu rozjedou od února příštího roku. No a teďka to hlavní, jo? Ještě pořád máme srpen 24., takže školní aktovky zavřít, hodit do kouta, plavky nechat v pohotovosti venku a termíny prázdniny řešit nejdřív až po tom, co si dáte letní, letošní, poslední, co? Poslední zmrzko. FM.

0: 16.57, přesný čas, tady je Hit Radio Orion, dík, že posloucháte, i nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Problémy jsou na trase mezi Ostravou a Klimkovicemi, u nájezdu na D1 je v kurzu bouračka dvou aut a na nájezdu na dálnici D55 od Babice na 42. kilometru ve směru od Otrokovic na Uherské Hradiště jsou v sobě taky dvě auta. Kolony se bohužel tvoří v obou směrech, takže se prosím připravte na možné zdržení. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Vydejte se na česko-polské pohraničí. Na české straně v Ostravě objevíte Dolní Vítkovice, ikonický industriální areál, kde můžete navštívit vysokou pec s kavárnou Bolt Tower, interaktivní muzeum U6 nebo Science Centrum Svět techniky. Jen několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká Karbonárium v Jastřenbě zdroji. Moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a průmyslu. Kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Interreg.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, je 17 hodin. Deště z minulého týdne výrazně zlepšily stav půdy v horní vrstvě do 40 cm. Sucho ale přetrvává na jižní Moravě a východě Vysočiny. V hlubší vrstvě půdy do 1 metru už voda chybí a sucho hlásí také řada míst na českých řekách. Pod normálem zůstává i většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. Slovenská vláda připravuje zrušení daně z finančních transakcí. Oznámil to dnes v prohlášení premiér Robert Fico. Tuto daň, kterou jako jednu z hlavních součástí opatření k ozdravení veřejných financí loni zavedl právě současný kabinet, dlouhodobě kritizují například podnikatelé. Opozice vyzvala vládu, aby se zrušením daně neotálela. V Ostravě začala výstavba projektu Nová cihelní. Nedaleko centra tak vznikne přes 200 bytů. Developerská skupina Maverick do projektu a zvelebení okolí investuje více než miliardu korun. Dokončení výstavby je plánováno na září roku 2027. A teď smutná zpráva. V Nizozemsku havaroval autobus s více než 50 německými středoškoláky. Při nehodě se zranilo nejméně 16 lidí. U města Vezeb autobus na dálnici A28 narazil do dodávky, prorazil spodidla a přivrátil se na bok. 8 zraněných je podle policie ve vážném stavu. Všichni byli převezeni do nemocnice. Tak budeme držet palce.
0: Pojďme se podívat na zítřejší oblohu. Ta bude na Moravě a ve Slezsku převážně s velkou oblačností, lokálně se může objevit taky déšť nebo přeháňka. No a žádné vedro nečekejte. Jako dneska 18 až 22 budou denní maxima, v Jeseníkách a Beskydech čekáme 13 a 17. Pojďme se podívat do regionu, protože to nás určitě taky zajímá, kolikže stupňů bude třeba v Opavě zítra odpoledne 20, na Bruntálsku budeme měřit pouhou 16, no a třeba na Třinecku to bude 19 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Orion.
0: A vy jste stále s Kubou Ohnutkem, přeju vám krásné pondělní odpoledne, máme minutu po 17. hodině. Kdo vás bude bavit v rámci interpretů? Tak tuto hoďku rozhodně může otevřít David Guetta se CEO a budeme hrát také poetiku, takže se

0: ztrácím.
1: 17.07, pondělní odpoledne, jede naplno, já doufám, že se máte dobře a tímto s dovolením pozdravím mou bábu do Zlína, nedávno oslavila 89 let a samozřejmě i vaše stařenky a staříky, jo, bývalý prezident Zeman profláknul, kolik vlastně bere na důchodu a tak jeho starobní penze je dnes kolem 25 tisíc korun. OK, jenomže k tomu má ještě prezidentskou rentu a další náhrady. A teďka si představte takovou tu vaše báby třeba z Valmezu, jak to slyší u odpolední kávy a říká 25 tisíc? No pěkné. A Ogaro, nechceš mi konečně vrátit ty 2000, co jsi spůjčil na tu pračku? Známe to a víme to všichni. Důchod je, dámy a pánové, důchod, ale babičina evidence dluhů, tak ta se co? Ta se rozhodně nepromíjí. No a teď už další hit.

0: Žádné no, no, no, yes, yes, yes, Avril Lavigne to slušelo. Vy to komplikejtejte, my jsme Hit Radio Orion, venku je počasí, za mě ideální k výletům, tak se vydejte na česko-polské pohraničí, na straně české, v Ostravě, můžete objevit Dolní Vítkovice, za mě teda suprovní ikonický industriální areál, kde můžete navštívit Vysokou Pec s kavárnou Bull Tower, nebo interaktivní muzeum U6, či Science Centrum Svět techniky. No a pokud vyrazíte za hranice, tak jen o několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká Carbonarium v Jastřembě Zdruji, moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a samozřejmě taky průmyslu. Dámy a pánové, celá kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Interreg. A za chvilku Rihanna, nebo takový Ray Dalton. Teď máme minutu, po 4:15, krásný den.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
3: Ahoj Kubo, ty jo, tak povídej.
2: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase -5, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
3: No, tak to ještě stíháš.
2: Stíhám to, jo, no hele, mě by úplně v klidu stačily třeba 3 dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak.
3: Hele, úplně chápu, mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil, nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítají s tím, že se nám tohle přesně stane a sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
2: Nekecej, tak co tam je?
3: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek, Alpy, Jezera, Wellness, vybereš si.
2: To přesně potřebuju.
3: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
2: Moc ti děkuju za záchranu, přátelé, je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
3: A dejte si něco.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Potřebuješ změnit splátku?

0: Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
3: No, minimálně 10krát určitě.
2: Povedlo se?
3: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
2: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
3: Přesně tak, si udělat radost.
2: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Shine bright like a diamond.

Edeltna, tak se dočkal. Za chviličku taky Robbie Williams, no a konec prázdnin se pomalu, ale jistě blíží a s ním vlastně přechází takový ten každoroční návrat z dovolených, že jo? A to znamená jedno, cesty budou taky u nás na Moravě a ve Slezsku zase o něco plnější. Tenhle měsíc navíc dlouhodobě. Podle odborníků patří mezi rizikovější období, co se týká bouraček. No tak jako co si budem, na nejenom okreskách teďka potkáváme víc aut, motorkářů, ale taky těch, kteří se vrací po stovkách kiláků docela jako unavení. Takže jestli ještě dneska někam jedete, tam je panové hlavně v klidu, dovolená už skončila, není třeba si z cesty domů dělat poslední adrenalinový zážitek a třeba do Ostravy dojedeme všichni, jen někdo o 10, možná 15 minut pozdějc. Tak opatrně a teď už i se slíbeným Robbie Williamsem.

0: Candles Day. No, díval jsem se a vypátral jsem speciálně pro vás, tady na Hit Radio Orion, že na dnešek připadá den podivné hudby. No ale to my slavit nebudeme, protože podivnou hudbu u nás rozhodně neuslyšíte. My jsme Hit Radio, takže hrajeme jenom hity. Za chviličku s jedním Linkin Park a chybět nebude ani Nia. A už bude 6:45. Tak už to v té práci nepřehánějte a válte doma. Krásné odpoledne. Hit
1: Radio. Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: správné trávení během celého léta.
1: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tolik Nia, která vyčerpala svůj prostor, no a pokud se těšíte na Hit Radio Classic, tak samozřejmě ani dneska vás neochudíme o to nejlepší z 80., 90. a hitů milénia.

nějaký Ghost to Hollywood. Stejně jako zpěvačka Enya. A další nestárnoucí hitovky. Já jsem Kuba Ohnutek, pro dnešek děkuju za účast, takže za to, že jste poslouchali, a doufám, že budete poslouchat i dál. Ahoj zítra.

0: Zlepši si náladu.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Míříme do Opavy. V Opavě Hlučínské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítat musíme s omezením provozu. Dávejte na cestách pozor. No a co se děje, tak to už nám pište nebo posílejte hlasovkami na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centáky větší průměr než Picař od vedle.
4: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Podle žalobkyně jde o dva body, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. S policií dosud nespolupracoval, dál ale zůstává ve vazbě. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy příští úterý bude debatovat i ze starosty mikroregionu, který združuje 19 obcí ze zhruba 10 000 obyvateli. To je to odlehlé oblasti na okraji Olomouckého kraje. No a do síně slávy Národního divadla dnes vstoupil operní pěvec Štěpán Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezony. Jeho uvedení do síně slávy má být vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii první scény.
3: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlatorína, a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
2: Slovenský operní pěvec Štěpán Margita, který 3. srpna oslavil 70. narozeniny, patří ke světově uznávaným umělcům a působí převážně v zahraničí.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V průběhu noci zataženo oblačno, v severovýchodní části území skoro jasno, k ránu se ojdněle vyskytnou přehánky nebo déšť, ranní teploty 16 až 12 stupňů při vyjasnění kolem 10, no a zítra většinou oblačno, zataženo místy přehánky nebo déšť, nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 a v místech se srážkami kolem 20.
4: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, jdeme opět cestovat v čase pomocí hitů. No právě teď Vanastovy věci.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gustas tú, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Tak co, jaký jste měli pondělí? Dobrý? Tak snad. Hele, 4 měsíce do Vánoc, jo? Tak je to poslední, nebo předposlední prázdninový pondělí. Ještě jim dáme toho 31. Ale pak čop, zrovna dneska jsem šla po městě a úplně jsem si říkala, jaký je pak vždycky hrozný klid. A teď to vůbec nemyslím špatně vůči dětem, ale přece jenom, když potom během školního roku jdete a potřebujete něco zařídit a jdete jako dopo. To je neskutečný prázdný, jo, MHDčko prostě, obchoďáky. No tak už příští úterý, ještě týden na den a pak už zase rodičové si můžou oddychnout, jo, učitelé samozřejmě o poznání méně, ale jinak, jo, je na co se těšit a to je důležitý. Těšit se můžete i na ty nejlepší hity, za chvilku For the Cause a teď Olivia Newton-John.

0: Důkaz, že covery se dají dělat i dobře. For the Cause a Stand By Me na Hit Radio. Ano, originál samozřejmě všichni známe, že jo, původní song od Bena E. Kinga, je to tak. Ale tohle se prostě povedlo, jo, i tyhle ty bluesové klasiky můžou dostat trošku rapovýho nádechu. Naopak, ten song je prostě skvělý v každém podání. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Anna K., legendární Under Pressure, nebo... London Beat, I've been thinking about you, ideální na pondělní večer.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně.

Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
2: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večírek za koncem, to je Anna K. v éteru Hit Rádio a hezký večer. Hele, vadí vám, když třeba jedete vlakem, tak když si k vám do kupé někdo převede ve vlaku psa, nebo třeba dítě? Protože takhle, to je slabý odvar. Prosím vás, v Rakousku. Teď nastoupil do vlaku jeden chlapík s koněm. Normálně s živým koněm, jo. Co teda musím říct, budiš mu to ke cti, koupil mu 2 lístky, tomu koni, protože pravděpodobně si spočítal, že 4 nohy, že jo, takže by měl mít 2 lístky. Nedojeli daleko, samozřejmě, bohužel průvodčí je vykázal a z cestujícího koníka se opět stal kůň dopravní prostředek, tak já jenom doufám, že dorazili kam potřebovali, přece jenom ale tyhle koblihy ke kafíčku asi nechcete, že jo.

0: OMD a Sailing on the Seven Seas, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, pondělí. Já doufám, že většina z vás je doma, nohy nahoře, zpamatovávat se z pondělka. Vy, co prosím vás, teprve míříte do práce. Jo, a čeká vás to přes nos. Tak hlavně se držte. Jo, zvládnete to samozřejmě úplně, jak se říká, s prstem v nosu, řečnický obrat samozřejmě, zvládnete to, hlavně vám to uteče, no a pokud třeba teď cítíte takovou tu lehkou večerní únavu, tohle by vás mohlo probrat, jo. Pojďte tam vystřihnout nějaký pěkný taneční pohyby. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, k tomu Unique 2 a nebo Coldplay už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Náplně hned.
9: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: jsi slyšela, že Chachar má o 4 centáky větší průměr než Picař od vedle?
1: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
0: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
2: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? VKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. VKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.vkvateliér.cz.

Hezký večer, 19 hodin přesně. Doufám, že máte krásný pondělí, že jste se nenechali tím pondělkem vystrašit. Ne, člověk se fakt nesmí nechat. A ačkoliv vím, že v pondělí je to těžký, tak věřím, že třeba tady Carnival de Paris a Dario G to zlepší v cukuletu. Jdeme na to.

0: Tohle byl John Lennon, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A mimochodem, jestli jste po večeři,
1: jo,
0: a máte takovou tu mrsnou, což všichni známe, prostě máte na něco chuť a moc si nejste jistý na co. Možná jsou to bramburky. Možná jsou to bramburky a není to náhoda. Prosím vás, protože bramburky mají narozeniny. Je to tak, už 173 let závislácky chroupeme chipsy. Takový to, jak si říkáte, tak ale už poslední, nikdy to není poslední. V roce 1853 připravil ty úplně první kuchař George Crumb. A on tehdy, prosím vás, vedl takovou válku se zákazníkem, který chtěl ty brambory na tenčí plátky. No a on potom vyloženě zlomyslně je nakrájel tomu zákazníkovi na tak úplně tenou lilinký plátky, osmažil je na olej a osolil. No a potom čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat a ne. Nadšené výkřiky následovaly, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Dneska už máme i asi tak gazilion, trilionů příchutí, takže na své si přijde opravdu každý. Tak lupínkům dneska večer pogratulujte. Všem třem, které v napouknutém sáčku najdete.

Kabáti a jejich Bára, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 7:15, doufám, že už jste se vrhli na ty brambůrky. Ne, já se tomu nesmiju, nebojte, já si jedám dneska totiž asi taky. Jo, ale můžeme, když mají narozeniny, tak se to může, to se totiž co nepočítá. Stejně jako se nepočítá dob na narozky, kalorie na dovolený, jo, to je úplně jednoduchý. Další hity před námi, za chvilku Inner Circle a Sweat, k tomu taky Roxette nebo Black Box, tak nikam nechoďte.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Inner Circle, posloucháte Hit Radio. A takhle. Jo, ve veřejné dopravě potkáte spoustu věcí. O tom žádná. My už jsme tu dneska měli koně, že jo, v rakouském vlaku. Stane se to. Nemělo by, ale stane. No ale prosím vás, asi nic nepřekoná pána, který teď v čínském metru měl takovou nepříjemnou nehodu. On, prosím vás, měl sebou kbelík. A to nebyl ledajaký kbelík. Byl to kbelík plný živých úhořů. A pan bohužel za jízdě zakopl a ta voda z toho kbelíku i s těma rybama se vylila na podlahu. A teď si představte, že sedíte prostě tam tak jako a najednou se vám pod nohama kroutí úhoři. Aha, velice příjemná situace, buďme rádi teda, že nebyli elektrický, ale jinak gratulujem pánovi, ano, myslím, že na nešiku roku už adepta máme.

Every Time You Go Away, Paul Young v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, za chvíli 7:45. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku do uší třeba hele Pet Shop Boys, jo, taky Enya, nebo... Kdo poznal? Support Lesbians, Sweet Little Something. Už za chvilku, tak buďte s námi.

0: k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku levně.cz.
5: Náplně hned.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
3: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.

Skvělý Jackson's Midnight Runners, posloucháte Hit Radio. Na dámy, pojďme si to prosím vás ještě jednou projít, jo. Podle expertů, experti to říkají, jo, tak muže o našich bývalých dráždí především tyhle informace, jo. Jestli byl v něčem lepší než oni, jestli byl váš tip, jak vycházeli s jeho rodinou, jo, a jestli jste měli rádi jeho psa. Ne, no prostě logicky, ani náznakem. Vaše partnery nezajímá, kde, kdy a jak jste si dali pusu, jo? Prostě cokoliv. Prostě v ideálním případě ten chlap neexistuje a nikdy neexistoval. Jo, věřte mi, jenom takhle budete mít doma svatý klid a pokoj. Oni jsou ty chlapy hrozně šitové. No, ale pojďme si dámy říct, my o ní taky nechcem poslouchat. Co?

We Want The Same Thing, Belinda Carlisle dohrává na Hit Radio. Krásný večer, doufám, že máte hezký pondělí, že si ho možná i tak trochu užíváte, ačkoliv je to náročný pondělí. Každopádně věřím, že minimálně s tím nejlepším, z 80, 90 a taky milénia, to vlastně jako jde, jo, za chvilku třeba Pavol Habera, taky Points

0: Buďte s námi.
1: Stavebniny Jani. Stavebniny Jani. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Jani. Stavebniny Jani. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Simply Red a Stars, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Tak konečně nějaká ta domácí ostuda, ne teda naše domácí ostuda, výjimečně, ale ve Slovenských horách konečně dělal ostudu i Slovák. Prosím vás, na Feratu, tam teď vyrazil týpek jenom v kroksech. Jakože obecně člověk potkává, když jde někam na kopec, jako lidi v dost bizarní obuvi, ale v kroksech? Jako to, že jinak byl velmi zodpovědný, dokládá to, že měl přilbu. Nevím, co si chtěl chránit, páč mozek očividně nebyl potřeba chránit. Internet se logicky rozdělil na dva tábory, jedni ho uctívají jako krále gumy, prostomilý, to podle mě vždycky chtěl, a druzí volají po vysokých pokutách. Logicky, vemte si, jak často Čechy nebo Slováky musí zachraňovat záchranáři. A často kvůli špatný obuvi, jo. Zároveň jasně, kroksy mají, že jo, vzadu ten pásek, jak to přepneš do polohy sport, vlastně jsi úplně v pohodě. Tak možná bychom tady pánovi doporučili příště Everest, jenom ať si prosím, vezme ponožky, pač tam fouká, jo.
1: Hit Radio Orion.

Oates, Kiss on my list. Z Hit Radio. Díky moc, že s námi trávíte svůj večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zítra ve 12 u srdcovek, budu se moc těšit. Užijte si krásný zbytek toho pondělí, docela ještě samozřejmě další fantastický hity. Čeká nás Whitney Houston, taky U2, no a taky tahle legendární věc. Ano, dámy a pánové, Backstreet Boys, I Want It That Way. Už za chvilku do vašich uší, mějte se krásně.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Chystáte Janík. Rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
0: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
0: Stavebniny Janík.
1: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
1: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
0: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Janík. Stavebniny Janík.
1: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.